0: hmoty short. Pro toho trávím s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros. Stačí mi to čus a čusy v kapse sos.
1: Old School na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary. Pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
6: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Lové všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.

0: den.
1: Slyšíme se, všechno funguje.
0: Ano, slyším. 6:01, pěkné ráno, pondělí 24. srpna. Tady startujeme poslední týden prázdnin roku 2026.
1: No, takže děti, i když vy asi ještě spíte, takže nemá cenu vás litovat. Vlastně jako by se nic nedělo.
0: Dobré ranko, důležité povinnosti, které musíme splnit, jsou tady. Pojďme na počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě okolí dneska jasná obloha, teploty od 23 do 25 stupňů Celsia, s tím počítejte. Teploty v noci už tedy klesají níž, takže i pro mě to byl docela šok, když jsem dneska ráno vstával. 12 maximálně, tak s tím počítejte, a pokud se dneska chystáte třeba na hory, tak v maximech 20 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: No a bohužel víkend to byl velice tragický. Ostravský mrakodrap má lidskou oběť. Úmrtím jednoho z dělníků skončily víkendové práce na výškové budově v Ostrčelově ulici v Ostravě. Práce na ostravském mrakodrapu začaly před pár dny a mají chátrající objekt proměnit v moderní bytový dům. Ostravští policisté zjišťovali veškeré dostupné informace na místě samotném a i nadále se okolnostmi této události zabývají. Dvě jednotky hasičů zasahovaly o víkendu u požáru bytu v Ostravě Hrabůvce. Z domu museli evakuovat 9 lidí a 2 psy. Událost se obešla bez zranění. Škoda je asi 900 tisíc korun. Karvinští záchranáři spěchali ještě před víkendem v pátek podvečer do části Nové Město. Opařil se tady teprve roční chlapeček. Po ošetření na místě ho bleskově přepravil vrtulník do ostravské fakultní nemocnice. No a hokejisté AZ Havířov vyhráli turnaj o pohár Erletorax v Ostravě Porubě. Havířovští turnaj v Porubě ovládli znovu po 12 letech. Takže gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné dobré ráno, přejeme při pondělku i na cesty. Pozor si dávejte v tuto chvíli asi jenom na těch hlavních tazích, kde se můžou tvořit lehké kolony aut, ale jinak nic zásadního, žádná dopravní nehoda se nekoná. Děkujeme za to, jezděte opatrně a jezděte s Freshem. Dobré ráno, začínáme ranní Bon Appetit právě teď.
2: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
6: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Fresh Radio.
6: Jsme metropolitní rádio.

0: Letadlo přistálo. To je dobré vědět, takže Prnický je zase u nás v Ostravě, vrátil se ze Sicílie a děkuji. Jeho poznatky Itálie jsou jaké? Aha, tak co bylo nejlepší?
1: Tak, já bych jenom chtěl, já ještě k tomu letadlu, já jsem chtěl říct, to bylo to nejhorší právě, jo? Já jsem
0: to
1: včera,
0: letadlo.
1: Já jsem přiletěl, nebo byl jsem doma, sedl jsem do auta a zrovna hrál Best of Fresh vstup, kdy jste s Honzou Kuchařem řešili, že letadlo tedy vzletělo, Pernický se neozývá a dost pravděpodobně se neozývá proto, protože už je s Javorským, že jako
0: a
1: máme v Katánii žně, tak to není pravda, my jsme se normálně s Jirkou Javorským ani nepotkali nakonec. Ani to jako nevyšlo, oni mají své plány, oni tam jako objíždí a brázdí tu zemi, mimochodem
0: svoje,
1: jsou tam ještě týden, což je pro mě absolutně pochopitelné, někdy by někdo řekl, že tady můžu na týden zůstat zadarmo, i s jídlem, tak řeknu ne, prosím.
0: Páň, tak pojď nám prosím tě říct, co bylo nejhezčí, protože chápem, že jsi už měl hezčí dovolené.
1: Nejhezčí bylo asi letiště, jako jo.
0: To si udělal nejčastěji, ne?
1: No, takže jinak to bylo, takhle, hele, jo, já jako nechci, takhle, já miluju jižanské země, pro mě ti lidi jsou jako vstřícní, pohostinní, jsou jako fajn,
0: ale... A ty
1: ale...
0: se tak vymluváš, mám se zeptat, co bylo nejhorší, je to pro tebe lepší otázka.
1: To je... Víš co, to já nedokážu jako říct, co bylo nejhorší. Já jsem byl asi jako zklamaný. Já měl velké očekávání,
0: jasně.
1: Jo, to je jako jedna věc. A byl jsem maličko zklamaný z toho, jak to vlastně teda jako tam vypadá.
0: Dobře,
1: jo?
0: Tak pojďme, jako nepořádek, protože Itálie je to prostě jako
1: normálně
0: nepořádek.
1: Bych jako řekl bordel prostě.
0: Dobře,
1: jo?
0: Měl jsi strach, že ti někdo něco vezme, protože tam
1: no,
0: už je spousta jiných, nejenom Italů.
1: To já jsem se strašně

0: Jo? Palermo bylo krásné, fakt jako nádherné. Palermo je tak, jak si to představuješ, prostě takové ty staré domy, je to u moře, je tam teplo, ale je tam hodně špíny, to jako bohužel, i Katánie, i Palermo, ale mně se nejvíc líbilo město, to bylo na takové hoře, krásné hoře, a jmenovalo se to Enya, jo. Něco bylo ještě předtím, a to se nespomenu, ale Enya prostě. A teď vyjedeš do kopce, do té skalnaté hory a to město je podél nebo jakoby na té skalnaté hoře. A to bylo perfektní. Tam to bylo moc krásné.
1: A tam to třeba sledovat západ slunce.
0: No jo, ale pozor, je to ve vnitrozemí, je to přímo jakoby uprostřed té Sicílie, takže moře na všechny strany strašně daleko.
1: Chápu. No a teď kafe?
0: Tak na to, Moni, na to bych udělal speciální vstup. Protože kafe.
1: Aspoň dobře nebo špatně?
0: Kafe bylo vynikající.
2: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Topic, tohle je Fresh Track na Fresh Radio. Dobré ráno, 6 hodin 20 minut.
1: Aha, Pernický se vrátil, miluje svou zemi. Miluje Ostravu, takže miluju. Když přiletěl, tak říkal, že v Polsku první, co udělal, je, že políbil zem pevnou.
0: Ano, ano, fakt, ne, fakt jsem to poprvé v životě jsem to udělal, říkal jsem si, to není možné, to je nádhera. Tady na letiště není špína, smrad, bordel, jo, to je krásné. A pozor, a ti řidiči, i Poláci dávají přednost v jízdě, jo, a Poláci zastaví na stopce.
1: A proto člověk cestuje, aby jako sám pochopil, co schopen je snést, ano, a aby se trošku zacelil a cestování učí trpělivost, jako po všech stránkách.
0: A máš naprosto pravdu, já teda musím jako říct, že moje trpělivost je opět o level výš, protože od jedna Sicílie bez trpělivosti, to v žádném případě.
1: Jasně, tam to ovládá všechno Etna prostě.
0: Tak, ano.
1: Když Etna dovolí, přiletíte, když Etna dovolí, tak odletíte.
0: Tak, ano, má jako ten chod celý na starosti prostě.
1: Pravda.
0: Tak to je.
1: Kafe teda jsem pochopila podle tvého výrazu, že asi vynikající. Dává si to jejich černé malé.
0: Jo, to je
1: silné, jich,
0: to je na dva loky, to je na dva loky, když bych chtěl, tak i na jeden, ano, s cukříkem a teda jenom, víš, já jsem měl rituálek,
1: oni
0: jo.
1: Oni to kopou,
0: přinesli,
1: prostě
0: já vím, přinesli kafe, já jsem si tam dal půlku sáčku cukru, jo, vzal jsem ten malinký hrníček, který jsem si mimochodem koupil, takže já si budu dělat kafe i do, úplně stejně jako oni.
1: Hezké.
0: A vzal jsem k nosu, jo, a udělal jsem
1: jsi
0: takhle.
1: Jsi degustoval jako víno, jo.
0: No, jo, jo, říkám, to je správná arabika, no to je správně, to je výborně, aha. A pak jsem udělal, tak jo, a říkám, jo, tak, to je ono, to bych mohl pít furt, no a také pil, no, já jsem to pil víc jak vodu normálně.
1: Kanoli, dal jsi k tomu kanoli, to je typický sicilský jako desert italský.
0: Já vím, ty jsi mi ho tady minule i myslím donesla v rámci mých narození, nebo kde to bylo.
1: Že by jsi to dal přímo u zdroje.
0: Takže já jsem si to nedal.
1: Tak prosím tě, tak co jsi tam kromě kávy měl?
0: No, budeš se mi smát, ale měl jsem každý den pizzu.
1: Jasně, ale tak v Itálii to
0: každý
1: asi
0: den jsem měl pizzu, jo. To je jako, a já se za to nestydím.
1: A těstoviny?
0: Myslete si o mě, co chcete, i těstoviny.
1: Takže víš, jak se má správně připravovat těstovina na zkus?
0: Už vím, co je to al dente, jo. Aha. Tak teda jako prosím vás, tady to je ostuda, čeští kuchaři, to nemyslíte vážně.
1: No
0: jako,
1: neproplachujte ty těstoviny.
0: Nevím, co bych tomu řekl, ale co mě teda jako mu nemrzí,
1: co?
0: Já takový gurmán, že, jako na úrovni, co si budem, tak to je.
1: No prostě žerem oba dva,
0: tak,
1: no.
0: Ano.
1: Řekni to tak, dobře. Jak to je.
0: Tak já jsem neměl rybu na ostrově, no neochutnal jsem nic,
1: chybou.
0: Co by bylo mare.
1: Ale kdy jindy si dát něco z mare?
0: No já právě, no. No právě, já no, právě jsem si říkal, musím si dát mare a já jsem si to mare prostě nedal. Tak to mě mrzí, to je teda jako jedna věc, která mě fakt jako mrzí a je to jedna jediná věc, kvůli které bych se na ten ostrov vrátil, abych si dal místní mare.
1: Tak poslouchej, můžeš jet i jinam do Itálie, víš, ono jako to moře, to
0: obklopuje mare je i na moře, jo.
1: Poměrnou část.
0: Děkuju za tip teda, děkuju pěkně.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appétit!

0: téma našeho ranního Bon Appetit, jinak se on zavrátil a jednak máme i vás, Frešáky, na cestách.
1: Ano, dobré ráno přejeme Petrovi, který nám píše a zdraví nás do rádia.
0: Čau,
1: taky
0: Peťo!
1: Z cesty, protože on se toulal Itálií taky. Tady ještě pomaličku se toulá, protože se vrací domů, zhruba teď jsou někde na úrovni Vídně. A jenom bych chtěl dodat, Peťa, že hodilo by se prý jedno italské kafe aktuálně. Ještě ho čekají 4,5 hodiny cesty autem a kafe tam údajně měli fakt, že jako výborný a levný. Můžu potvrdit, byl jsem taky, kafe levné a výborné, ano, je to tak.
0: Postaví vás na nohy. Mně ráno maximálně croissant, ale ani to ne. Kopnu prostě kafe a jedou.
1: Víš, to je výborná, Moni, to je výborný point, na který jsem zapomněl a
0: oni
1: chtěl jsem ho říct
0: moc,
1: taky.
0: No,
1: no jednak nesnídají a když už teda jako snídají, tak mě zarazilo to, že u nich frčí hlavně sladká snídaně. Tam teda jako najít něco slaného v těch hotelech, to jako bylo něco. My jsme dokonce míchaná vejce našli až poslední den jo, v hotelu. Jinak v těch hotelích se opravdu snídají ty krosanky, že jo, a mají tam ty koblížky a takové to tvrdé pečivo sladké, ale teda jako slaná snídaně, to se vždycky na nás koukali ti číšníci jak na blázny. Jako,
0: co chcete, že? Ale
1: děláme.
0: Pro chlapy chápu, že Itálie snídaně pro chlapy asi ne úplně cesta, ale my ženy, nebo ať mluvím za sebe, já to vždycky ocením, protože tam pak je hlavně sladké, jenže to si jako musíš vzít.
1: No to,
0: nemáš jinou možnost, takže
1: to tam
0: já vždycky říkám,
1: nechat.
0: Já musím prostě. Jako
1: no. Když už to někdo nachystal,
0: no,
1: tak to tu
0: to
1: nenechám,
0: jako,
1: že
0: to,
1: jako.
0: To jako musíš, no, tak Itálii musíš.
1: To vůbec, to není, jo. A tak to je, a to byla dovolená na Sicílii. Mimochodem, Moni, co ty tady?
0: Jak
1: jsi to,
0: jak, jako
1: jak
0: tady?
1: To, no, jak
0: je to
1: zvládla?
0: Strašně rychle, Honzi, uteklo. Prostě ten týden to udělá pšva je.
1: Jako jo?
0: Je další.
1: A tak chyběl jsem ti třeba nebo něco, tak
0: samozřejmě, řekni. Samozřejmě, Honzi.
1: Jo?
0: A teď mi ukaž, co jsi mi dovez.
1: Jejda.

0: Čena Splu, 6.38, to je jako pohodová muzika, u které třeba můžete dělat kliky, běhat, nebo já nevím, dělat angličáky.
1: 6.38,
0: měli...
1: jo.
0: No třeba, protože Honzi, dívej se zpět do reality, je B7, tenhle týden startuje, jo?
1: Mm-hmm.
0: Bacha, B7, a my máme spoustu frešáků, kteří tu B7 absolvují, chtějí. A to potřebuješ kondici.
1: Já jsem taky nad tím jako hodněkrát přemýšlel.
0: Jasně, jo, přemýšlel, jsem... u toho to zůstalo.
1: No, říkal jsem si, jaké by to asi bylo, když bych to teda trumpnul. No, dobře, takže B7 startuje, jo?
0: Okay. Máme u rádia proto hrozně moc sportáků, no a hrdým partnerem B7 je Brain Market.
1: Ano.
0: A my jsme se rozhodli v tomhle týdnu, že vám právě s touto firmou z Brain Market dáme možnost vyhrát si pohodové vouchery a můžete se tak zásobit vším, co vám chybí. Jo, rozumíš.
1: Já tomu rozumím, ano.
0: Jako jsi sporták, co používáš?
1: No
0: třeba,
1: já jsem sporták, takže já, ty víš co, já mám jako své značky, jo, se kterýma spolupracuju, ale je pravda, že Brain Market patří mezi ně.
0: Ty prosím tě, co kecáš. Jako
1: tak ale pozor, dobře, tak...
0: Ty neužíváš vůbec ale, nic, ale měl bys možná.
1: Tak dobře, tak já to otočím trošku do reality. Moje sestra je jakoby aktivní, řekl bych, sportačka.
0: Okay.
1: A chodí do Brain Marketu a kupuje si tam normálně, si představ, do bílého neochuceného jogurtu nějaké kapičky, které ti ten jogurt ochutí. A jsou vanilkové, čokoládové, jahodové a tak dále. A ségra ujíždí na čokoládové a teda musím jako říct, že... To je wow.
0: No a přesně pro vás, tady máme následující vstup, jestli se chcete zapojit do naší velké soutěže a vyhrát si voucher právě na produkty Brain Market, tak poslouchejte, je to jednoduché, vyhlásíme otázku, potřebujete akorát naši aplikaci.
1: Tak, jo, ano, nic víc. Jo, takže psát do aplikace, prosím vás, tuto chvíli je třeba říct, že WhatsApp nám je jakoby jedno. Nám na WhatsApp můžete napsat, jak se máte,
0: třeba.
1: Ale soutěžit jedině přes aplikaci.
0: Přesně, budeme vyhodnocovat tuhle velkou soutěž ve čtvrtek, bude se hrát jak ráno, tak odpoledne, ale napříč všemi frekvencemi můžete psát, kdykoliv budete mít chuť.
1: Mm.
0: A my potom jako vyhodnotíme dva, kteří od nás vyhrajou vouchery za 1000, jak ráno, tak odpoledne.
1: Tak. A. To by bylo. Výborně, děkujeme. Za chvilku pokračujeme a bludolbulabu.
0: No musíme ji vyhlásit teprve tu soutěž, takže... Co to bylo, to bulabu?
1: To mělo být, že jako budeme pokračovat a ale že to vyhlásíme.
0: Myslím, no, tě, i pro tebe tady mají určitě nějaký doplněk stravy. Okay, co bys tak potřeboval? Myslím, že mozek by si mohl stimulovat.
1: Tak
0: to,
1: ještě to
0: jde
1: něco?
0: Taky, jo? Ne, to ne, jenom, že i to tam je.
1: Tak výborně, děkuju ti. Děkuju.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio a taky Brain Market pro vás mají vouchery za tisícovku, které můžete uplatnit na to, co potřebujete.
1: No a vlastně my se ptáme, co potřebujete.
0: No, to je ono, co potřebujete, co byste
1: chcete?
0: Si koupili.
1: Co vlastně chcete?
0: Co
1: jako?
0: Potřebujete, jo? Jestli to, já nevím, sportovní výživa, nebo potřebujete nějaké vitamíny, multivitamíny,
1: ale
0: nebo
1: pozor,
0: probiotika.
1: Pozor, já vím, že já jsem jako, byť to na mě možná vypadá, tak já jsem už v prodejně Brain Marketu byl. Jo, a já vím, že oni prodávají i praktické věci, ručníky nebo třeba flašky na vodu na pití, jo, já, jako to všechno já vím, já jsem tam byl.
0: No, já tam byl, já tam, jak se to říká, já tam byla, jedla, pila. Bracíkovi,
1: je to
0: ne,
1: tak, myslím. No. Takže pokud tedy máte zájem, tak stačí nám napsat. Jo, pozor, my jsme zmiňovali, jakým způsobem je třeba využít naší aplikaci Fresh Radia a napsat nám tady do studia, co byste si za 1000 korun v Brain Marketu pořídili.
0: Jo, co byste si, jako co bude vaším cílením, jo, já nevím, každý máme to, co potřebujeme jinak, jo, jako preferujeme jiné věci,
1: ano.
0: Takže jenom chci podotknout, že když napíšete, když pošlete hlasovku, tak možná ještě líp, jako prostě máte možnost se vyjadřovat, ale přes aplikaci.
1: Přes aplikaci. Jo. A pozor, je důležité říct, že zkazy už chodí, jo? Tak já teď na Mátkově třeba jenom jeden, jo, přečtu.
0: No, přečti.
1: Tak. Já bych, počkej, a teď, no, tak asi, tak...
0: No jedno, tak to otevřím, počkáme.
1: Já jsem tady dlouho nebyl, nevíš, mě to jako...
0: Nevíš, jak máš otevřít aplikaci,
1: už
0: jo?
1: Už jsem to otevřel.
0: Pak ji máš ještě na počítači vedle.
1: Už jsem to otevřel a máme tady dokonce hlasovou zprávu, tak já jsem vytáhl tu hlasovou zprávu a pustím ji rovnou, jo?
0: Zkus.
2: Potřebuji něco na paměť, abych nezapomínal brát ty léky na paměť. A už bych nezapomínal na ní.
0: No, i to je cesta, takže právě tak proto se ptáme.
1: Já mám favorita, já mám asi jasno.
0: Čas, prosím vás, máte do čtvrtečního dne. Ten den budeme vyhodnocovat a tisícovku rozdávat jak ráno, tak i odpoledne, jo?
1: Prosím vás, a důležité, zmíníme to ještě jednou, aplikace Fresh Radia, tam se soutěží společně s Brain Marketem.
0: Přesně.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: posloucháte ranní Bon Appetit. Po mém návratu z Itálie musím teda říct, že jsem rád, že jsem Čechem a jsem rád, že můžu bydlet zrovna tady, protože my se tady máme krásně, Moni, nádherně.
1: Máme se parádně.
0: Takže děkuju ti.
1: Děkuji i tobě. Já jsem ráda, že máš radost, že jsme ti udělali radost i tím, že jsi tady mohl dát jako super silnou kávu.
0: No počkej, to já ještě, no moment.
1: No tak ochutnej, protože jsme tady doladili náš kávovar natolik, aby ti to aspoň trošku připomínalo.
0: Vůně, bohužel.
1: No tak nejsme v Itálii, že?
0: No tak já vím.
1: Ale tak na české poměry, velikost je správná.
0: Velikost je velká,
1: síla.
0: To je velké. No počkej, tak já jdu
1: ochutnat.
0: Ale to
1: je hrníček, který jsi přivezl, ne? Jsem pochopila.
0: Ne, to jsem tady vzal, to já mám jiný, já ti ho zítra ukážu.
1: Okej, tak si dej. Já jenom musím podotknout, že teď je doba, kdy se můžete projevovat i vy, protože standardně prostě musíme odehrát nějaký jukebox a ptáme se, co, komu, proč a jak.
0: Ano? Jako není to špatné, no, ale...
1: Asi zmlsaný z Itálie.
0: Na Palermo to nemá.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku. 77 337 136.
0: Tak, to by bylo. Kávu mám. A teď jukeboxy. Co, komu, kde, proč a jak.

0: píše: dobré ráno.
1: Dobré.
0: Fresh rodinko, zahrajte mi něco od Bruna Marse. Bude to pro Honzu a k jeho návratu a taky pro mě k návratu do práce. Příští týden začínám letos poprvé třídnictví, takže asi paní učitelka píše, si myslím, že jo.
1: No jo, jenže paní učitelky a páni učitelé už jako v té škole jsou teď, že jo. Oni začínají dříve než děti.
0: Jasně, no.
1: To znamená, že teď možná mají ten přípravný týden, takže chápu a přeju pevné nervy, no.
0: Třídnictví ještě. Třídnictví. No, tak jo, tak snad to bude fajn třída.
1: Ale zase je super, že za chviličku jsou první prázdniny, jednak teda svátky, že jo. Už v září je svátek. Aha. V říjnu už budou podzimní prázdniny.
0: No jo.
1: No prosinci,
0: no, Vánoce na
1: vánoční.
0: A je tady červen.
1: No. Jarňáky, no.
0: To uteče, ani pohodě.
1: A je srpen.
0: Posíláme Bruna Marse, dobré ráno, přejeme, toto je Fresh Radio.

0: to vede, co? Beyoncé, no, Beyoncé.
1: Texas Hold, to je super věc.
0: Hold,
1: nikdy nevím, jak to správně jako vyslovit, ale hlavně, že si rozumíme.
0: Tak, to je důležité. Minuta po sedmé, pěkné ráno. Toto je ranní Bon Appetit, Monika Rudová, taky Honza Pernický. Zdravíme, ahoj!
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: No a jak dnes tedy? Bude jasno po celý den, teploty v maximech v Ostravě okolí 23 až 25 stupňů Celsia, na horách dneska v maximech 19 až 20 a jasná obloha, v noci teploty kolem 12 stupňů.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: U nádraží v Ostravě Svinově v sobotu okolo 12. hodiny srazil vlak muže, ten nehodu nepřežil. Provoz mezi stanicemi Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží na hlavním železničním koridoru byl více než hodinu přerušený. Blíží se dny na to. Návštěvníci se těší na první veřejné předvedení nového přepravního letounu v českých barvách a nebo premiérovou dynamickou ukázku německého bojového letounu. Ostrava bojuje s bolševníkem, způsobuje popálenin a vytlačuje ostatní rostliny. Ostrava vyrazila do boje právě s ním a likvidace může trvat i 10 let. Hodlá každopádně v systematickém čištění pokračovat, dokud bolševník z městských pozemků úplně nezmizí. HC Vítkovice Redara jsou v přípravě na nový ročník Tipsport Extraligy. Honzi, pomož mi, prosím tě.
0: Já jsem pochopil, tebe ten bolševik rozhodil trošku.
1: Jo, trošku jo, ale počkej, hokejisté HC,
0: no, to není to dobré, já to řeknu za tebe, jo. Hokejisté HC Vítkovice Redara v nadcházející nebo v přípravné fázi před sezónou 2026-2027 ještě nestřelili gól.
1: Tak, děkuji,
0: v přípravě
1: ti,
0: se utkali
1: řekl
0: s Olomoucí a se Spartou a je to aktuálně, pokud se nepletu, na branky 8-0.
1: Je to tak přesně. Hmm. Děkuji, že jsi to řekl ty, jakožto fanda. Já jenom jako
0: tak
1: dojedu.
0: Co fanda? Já jsem ambasador.
1: Já dojedu ten zbytek. V přípravě mají naplánovány ještě 3 zápasy. Ve čtvrtek 27 teď se poprvé představí doma. Čeká je druhý duel s Olomoucí, další čtvrtek 3. září hostí prvoligový Vsetín a generálku na extraligu bude derby v Třinci. To bude středa 9. září. No a první ostrý zápas sezóny. Vítkovičtí hrají ve středu 16. září doma s Kladnem. Tolik zprávy teď doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Já budu stručnější a rychlejší, nebourá se, nestojí se, je to v pohodě, Ostrava průjezdná, děkujeme za to. Takže volume doprava, Fresh Radio pokračuje dále, ahoj, dobré ráno.
2: Doprava.
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
5: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
6: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
12: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
13: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický.

0: takový jako rozhovor s mýma blízkýma, tak jsme se jako bavili o tom vlastně jako o životě obecně, jo?
1: Ano.
0: A tak nějak jako součást života několika Čechů je daňové přiznání, jo? A já nevím, prostě možná to bude úplná blbost, jo? Je to možné. Ale já jsem jako přemýšlel nad tím, protože daňové přiznání je pro většina teda jako podnikatelů tady u nás takový jako období, které jako úplně nechceš řešit, jo? Jako, tak nějak jako se na to ani netěšíš, je to spíš že stresující, než jako v pohodě. Obecně kontakt s finančním úřadem, to je blbý, jo?
1: No a ty podáváš daňové přiznání, nebo
0: ne,
1: že se
0: ne.
1: toho tak
0: No ne, ale to, mě jako o nic, ale no. Soucítím s těma lidma, co musí, jo? Protože vím, že to nemá jednoduché. Já jsem byl svědek několika mých kamarádů, kteří byli v období, kdy podávali daňové přiznání a neměli to jednoduché, jo?
1: No, takže rozhodilo tě to ani skloňovat neumíš, člověče, z toho.
0: Jak jsem to řekl?
1: No to je jedno, jenom no.
0: Je to možné.
1: Se k jádru pudla.
0: Tak já jsem jako přemýšlel nad tím, jestli i v jiných zemích je to stejně tak stresující období, protože třeba ti Italové na té Sicílii, ti by přišli, že jako nemají stres období nikdy, jo, jako. Tak mě zajímalo, jak se takové jako daňové přiznání řekne v jiném jazyce, jo, protože rozumíš, u nás to zní, jak ti to přijde, zavři oči a teď řeknu, zavři oči,
1: no?
0: Daňové přiznání.
1: No?
0: Co na to říkáš?
1: No máš pocit, že...
0: Že tě někdo osobě... jako zabije.
1: To ani, to máš pocit daňového přiznání.
0: No já ne, ale mám kamarády, co ano.
1: Dobře.
0: Jo, to je jako, to ve mně... Takhle, když řekneš koleno, nebo bůček, jo, nebo já nevím,
1: tak
0: nebo...
1: Tak jestli chceš vepřové koleno srovnávat s daňovým přiznáním.
0: Nebo když řekneš grilování na zahradě, tak to jsou slova, které tě potěší, uvolní tě. Tak nějak jako ti dají najevo, že svět je v pořádku, ale když řeknu...
1: Bavíme-li se o emoci, tak určitě daňové přiznání tu pozitivní emoci nenese.
0: Nebo finanční úřad, nebo přišla vám nová zpráva do datové schránky, no to jsou prostě jako...
1: Přesně, bavíš se, co se stalo.
0: To nechceš slyšet. A mě by teda zajímalo, jestli se dá v nějakém jazyce najít slovo daňové přiznání, které tě tak jako nevystresuje. Víš?
1: Tak koukaj, můžeš začít hledat.
0: Tak já jdu hledat. Tak jo, tak já pustím Kanye Westa ještě předtím, jo?
1: Jo, možná i Fešáci, kdyby náhodou někdo měl zkušenosti takhle s cizinou,
0: s daňovým přiznáním, tak dejte vědět,
1: jo. Mohu poradit, jo.
0: 7733 7136, Kanye West právě teď. A pokud, no i ten podává daňové přiznání. Stopro.
1: On?
0: No.
1: On určitě ne.
0: Ne. Tak tady ho máte. Dobré ráno přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Tohle přiznání je období v roce, které je velmi stresující. My naštěstí máme ještě klid, že jo? Duben, květen, pokud se nepletu, takže to je daleko.
1: Ale mě už se to netýká, takže já jsem taky úplně.
0: Tebe se to taky netýká, no? Máš taxu, ty máš taxu takzvané. Kanye West pravděpodobně taky nepodává, to jsme se bavili, ale jak to máte vy? Dobré ranko přejeme. Ano, haló?
1: Haló?
2: Dobré ráno, frešáci. Hele, nevím, jak se to řekne v jiném jazyce, ale daňové přiznání ve mně vyvolává pocit jako slovo kolonoskopie. Tak asi nějak tak, ale tak uvažuji nad tím, a když si to řekneš třeba po slovensky, daňové přiznání, tak je to takové hezčí trošku, no? Tak zatím čaute.
1: To máš jako pravdu, to jako slovensky to zní...
0: Slovenština je v tomhle trošku lehčí prostě, no i ten finanční úřad asi bude slovensky znít jako finanční úřad.
1: No máš pořád pocit, že na tebe mluví hezky, jo, je to no. Takové milé, jo.
0: Dobrý den, tady Naďka z finančního úřadu, počujeme se.
1: Já, počuvaj, dlužíš nám 10 000 eur.
0: Jej. No nic, daňové přiznání, uvidíme, v českém jazyce to prostě nezní dobře, jo? My jsme tady vybrali takový, řekl bych, jako směs jazyku, kde by to mohlo být lepší a my teď společně s vámi najdeme to daňové přiznání, které zní v daném jazyce nejlíp. Jdeme na to?
1: Bude bolet nejméně.
0: Moni, začneme úplně jednoduše, začneme jazykem anglickým, jo?
3: Tax return.
0: Tax return, to je v pohodě. Němčina, tak to bych měl strach po celý rok tady z daňového přiznání, protože to zní jako tragicky úplně.
1: Na zlomení jazyka, ne?
0: Poslouchej.
4: Steuererklärung.
1: No, já bych jenom přikyvovala, kdyby nebyla schopná to ani zopakovat.
0: Steuererklärung. Nic, jdeme dále. Francouzština je za mě taková jako noblesní. Tam daňové přiznání jdeš podat v obleku, podle mě. Aha. Poslouchej dobře.
3: Déclaration de revenu.
0: Déclaration de revenu. Já bych na všechno řekl oui.
1: No, samozřejmě.
0: Italština, tak jak je italsky daňové přiznání?
4: Dichiarazione dei redditi.
1: No, ty z toho mají srandu jako ze všeho.
0: Ty si nelámou hlavu. Slovenština, to už jsme řešili.
1: Jo.
4: Daňové přiznání.
0: No, jasně,
1: a co třeba španělština, třeba nemáš tam ještě španělštinu?
0: Mám, ale mě zajímá i holandština třeba. Jak si myslíš, že bude holandsky znít daňové přiznání?
1: No, to bude taky nezlámání.
0: Jo, tak pojďme, holandština.
4: Belastingaangifte.
1: Ale já jsem slyšela fifte.
0: Za pět rovno. Japonština, prosím. Japonština?
4: Kaktei shinkoku.
0: To já to jsem slyšel něco jinakšího na konci. Poslouchej dobře, jo?
4: Kaktei shinkoku.
0: No, to poslední, co řekla, to podle mě řekneš tomu úředníkovi.
1: Jasně.
0: A ty jsi chtěla španělštinu, aha, dobře.
1: A to bude asi...
3: Declaración de la renta.
1: No to zní třeba, to se mi líbí.
0: A mě mrzí, že jsme zapomněli na jazyk tady přes pole. No, na polštinu.
1: A tak ukáž.
0: Tak Poláci,
1: Puštěj.
0: Pojďme.
3: Zeznaně podatkové.
1: No to víš, že jo.
0: Podatkové zeznání, no a je to.
1: No. Podám.
0: Já ti taky podám. Tak, a ukrajinštinu tu mám, tak poslední, jo?
1: Tak pojďme. Jo.
0: Poslední ukrajinština, daňové přiznání a pak si řekneme, kde bychom to daňové přiznání chtěli podávat.
1: Honziku, nikde, to už jsme vyřešili.
4: Podatková deklarace.
0: No, je to
1: aspoň zapamatuješ.
0: Já bych raději podatek, než přiznání, tak.
5: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost, U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
9: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
10: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Téma daňového přiznání, to bylo teda něco.
1: Se vám líbí to téma.
0: Máme tady vzkaz, který pravděpodobně nestihl, nebo ten, který ten vzkaz poslal, nestihl celý ten náš vstup, já si jenom dovolím připomenout.
2: A co po polsky? Zjistí to po polsky, to bych si poslechl.
0: Není problém, polština připravená. Jak zní daňové přiznání v polském jazyce?
3: Zeznaně podatkové.
1: Aha.
0: Jo. Tady Monča říkala, že neměla by problém zeznaně podatkové podávat klidně ob týden, že jo? To je jako pohodě.
1: My jsme se shodli, že než přiznání, tak to radši podatko.
0: Ano, je to tak. A Veve píše, jak se jmenuje jeden úřad na Slovensku, jo, poslouchej dobře, Úrad pre finanční doklad na Slovensku. Dohled musíš, jo?
1: A dohled zní taky líp než přiznání.
0: No to pozor, to není přiznání, to je jako, že finančák.
1: Ale že dohled se taky nebojíš, jako že to je, víš, takový...
0: No, na mě to působí tak jako
1: jo,
0: úrad pre finanční dohled.
1: Tak mě dohled nevadí.
0: Že mají nad to tebou dohled, jako... tobě nevadí, že mají dohled nad tvým...
1: Se klidně podívají, nic nemám. No.
0: Ať se podívají, když nic neuvidí, víš? Ale... Tohle bylo něco, nechme to, uzavřeme to, jenom připomínáme, že za chviličku budeme naopak rozdávat, my vám nebudeme nic brát, nebudeme kontrolovat, my vám pouze položíme 10 otázek, vy na ně musíte odpovědět špatně a když to stihnete do jedné minuty, dostáváte se do pátečního finále. Ano, řeč je o kvízu naopak a tento týden hrajeme. O co, prosím?
1: Já si myslím, že půjdete směrem do Ostravy Poruby, protože pro vás máme sbírku.
0: No jo. Tak taková sbírka, ta se hodí podle mě. Soutěžit budeme už za chviličku, jakmile zazní ten známý signál, známý tón. Volejte do studia a zahrajte si společně s námi kvíz naopak.
4: Bon appetit! Monika Dudová a

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
2: Bon appetit.
1: Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky.
2: Bon appetit.
1: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Michael Gray. Oba dva jsou jako velmi známí, známé je z jiných produkcí a toto je jejich novinka I Get Lifted a jako jo, asi je to fajn, že?
1: Pernický dává ano.
0: Já dávám ano.
1: A říká, postupujete.
0: Oba dva.
1: Abyste mohli postoupit do našeho velkého pátečního finále, ve kterém budeme hrát o voucher za 2000 do sbírky v Ostravě Porubě, tak je potřeba teď zareagovat na signál, zavolat nám do studia a utkat se s námi v otázkách kvízu naopak.
0: Jo, volejte právě teď, protože teď je ta správná chvíle. Já teda musím jako sám za sebe říct, že ve sbírce jsem na jídle byl, my jsme tam byli na rodinný oběd nedávno a moc jsme si pochutnali.
1: Co
0: je
1: jsi
0: to
1: dal?
0: Tam fajn. Já jsem si dal burger, pokud
1: kromě se teda mangového piva.
0: A burger ne, a měl jsem nealko pivo, protože jsem řídil, víš, bohužel.
1: Okay, už tam někoho máme, tak dobré ranko, komu přejeme?
2: Dobré ráno, tady Petr z Poruby.
0: Petře, ahoj, ty to budeš mít blízko, pokud teda v pátek zvítězíš.
2: Mám to jsem blízko, to vždycky kolem projíždím a to tam voní nádherně, to je sbírce. Doporučuji všem, aby si to začali.
1: Okay, výborně.
0: Tak prosím tě, Peťo, my tě jenom poprosíme, ať si slumíš rádio, jo, protože ano. Slyšíme se dvakrát.
1: Perfektní.
0: A pokud seš připraven, tak můžeme jít na kvíz naopak. Seš připraven, jdeme na to. Výborně, jdeme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Takže Petře, zrska má jakou barvu vlasů?
2: Zelenou.
1: Kolik nul má tisícovka?
2: Dvě.
1: Dobře.
0: Výborně. Existuje druh žraloka jménem mako?
2: Ano.
1: Tak jo, Peti, tak tady to musíme prosím tě zastavit, protože stejně jako minulý týden i ty si udělal chybku, to jsou všechno otázky, které minulý týden padly a nedali je posluchači vršáci. A to byla jedna z nich, prosím tě, existuje, no, Mako, teď tam řádí na, nebo ve vodách chorvatských v moři, takže jo, je, prostě, Mako
0: Peťo,
1: je.
0: A to nevadí, hele, já věřím, že příště to vyjde, zkus to třeba zítra, jo?
1: Jo,
2: jasně.
1: Nebuď pochý. Tak jo, papa.
0: Tak jo, čau.
2: Bude pěkně.
0: Ahoj, čau.
1: No vidíš to, no. Ani tenhle týden no. Se asi nevím, jako, ani tenhle týden Pšenka nepoklete.
0: Tak ten mako, to je prostě normálně.
1: To je pako, co?
0: To je pako.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: 8 hodin, pěkné ráno, dnes v pondělí 24. srpna, počítejte s tím, že v Ostravě v maximech 23 až 25 stupňů Celsia, bude jasno po celý den a teploty ve vyšších polohách dneska v maximech do 20.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Ostravští policisté vyšetřují tragickou dopravní nehodu, která se stala v pondělí ráno v Ostravě Porubě. V neděli ráno v Ostravě Porubě, děkuji ti, že jsi mi mrkl. Na ulici 17. listopadu, se střetlo osobní auto se starším mužem, který přecházel po přechodu pro chodce bez semaforu. Muž i přes poskytnutou první pomoc na místě zemřel. Sdílená kola v Porubě jsou rok od roku vytíženější. Nejvyužívanější jsou od června do září. Držitelé celoročních odisek mají zdarma jízdu na dobu půl hodiny. Ostrava připravuje taky novinku. Příštím roce by se měla ve městě objevit i elektrokola. Hokejisté AZ Havířov vyhráli turnaj o pohár RT Torax v Ostravě Porubě. Havířovští turnaj v Porubě ovládli znovu po 12 letech. Gratulujeme, tolik zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Já se ti omlouvám, no tak já jsem...
4: Honzíku, nemusíš, prosím tě, jeď.
3: Já jsem nechtěl.
4: Jeď, hlavně vyjeďte.
3: Jo, nevím, jestli to jede, hlavně v Klimkovickém tunelu, v 7 hodin totiž ve směru na Brno. Na konci tubusu ležel kus nějaké kovové lišty přes dva pruhy a dlouhý byl zhruba 3 metry. Pokud stále ještě na místě tento kus kovu leží, dejte vědět a popřípadě to hlašte policii na číslo 158. Pozor si dávejte také v Opavě na těžší Čínské ulici, kde se srazily dvě osobní auta zhruba na úrovni výjezdu na hypermarket Globus. A ještě si dávejte pozor na dálnici D48 na 74. kilometru směrem na státní hranice. Se srazilo osobní auto s kamionem, blokuje to dopravu a můžete se tedy zdržet. Další informace o tom, jak to na cestách vypadá a jak jezdíte, můžete hlásit na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Ráno má chutnat. Bon appetit.

0: o vzdělávání tady v Ostravě.
1: Ano. Dobré ráno, ve studiu s námi sedí paní radní města Ostravy Andrea Hofmanová. Dobré ráno vám.
2: Dobré
1: přejeme.
2: Ranko. Dobré ráno dobré vám všem posluchačům.
1: Výborně, no. Mikrofony fungují, je to v pohodě. Můžeme jít na to. Tak.
0: Jdeme rovnou na to, že děti truchlí, protože do začátku školního roku opravdu zbývá malý kousek, takže se vrátí žáci 54 základních škol tady k nám do lavic. A jaké novinky letos čekají žáky, paní Hofmanová?
2: Tak netruchlí jenom děti určitě. Určitě i učitelé, rodiče, to léto je příjemnější, ale čeká nás spoustu zajímavých věcí. Brzy si velmi rychle zvykneme všichni, včetně dětí, a my v rámci Ostravy jsme si pro ně připravili spoustu zajímavých věcí. Začneme hned workshopy a akcemi v rámci naší konference Talent City, která se uskuteční 14. 15. října, protože tato konference není určena jenom veřejnosti a učitelům, ale i dětem, takže si děti z mateřských a základních škol vyzkouší spoustu nových věcí, nejenom ve světě techniky, ve futureu, v našich střediscích volného času. Takže těch aktivit bude hodně a ty aktivity se vlastně prolínají celým rokem. Takže máme pro děti připravené nejenom věci ve škole, ale i mimo školu, během školy, návštěvy různých aktivit, protože Ostrava je městem vzdělávání, máme tady spoustu organizací, které se vedle škol věnují dětem a vzdělávání, takže spoustu nových projektů a nových věcí.
1: Já si vlastně jako říkám, proč by měly děti truchlit, jo, když pro ně máme takovéhle speciality. A ještě jedno velké překvapení pro ně bylo, že v Ostravě máme přes 50 základních škol. To je wow. To je
0: jako, odbočuji,
1: ale je to jako, je to pro mě jako velké číslo, protože já jsem typoval, že jich bude tak třeba 20 jenom. To je jako, to
2: Ostrava má pořád tu výhodu, že opravdu každý rodič má pro své dítě školu takzvaně skoro za rohem. A samozřejmě, že demografie je neúprosná a budeme muset asi časem ty školy slučovat a bude jich méně, protože těch dětí je taky méně.
1: Jasně.
2: Ale zatím máme tu pohodu, ten standard, že těch škol je dost, míst je hodně a děti můžou chodit například pěšky do školy, což je jeden z projektů, který taky pro ně chystáme v září, kdy soutěžíme v rámci aktivity pěšky do školy o to, kolik dětí z jaké školy nejvíc ujde pěšky do školy, kilometrů.
0: Obrovská výhoda, protože třeba můj syn, my jsme z Ostravy Výškovic, tak ten se rozhodoval, tam těch škol je několik, a sám se rozhodl, kterou chce, protože tu měl nejblíž a říkal, mami, mě se nebude chtít stávat brzo. Takhle jako uvědomile mi to prostě teda, v těch 6 letech
1: řekl. Pokud on to má, normálně. No.
2: Ale to je správně, hlavně po té cestě potká svoje žáky, neděláte mama auto a je to super.
0: Je to tak. My jsme se shodli na tom, že stres to asi nebude a že opravdu netruchlí hlavně prvňáčci, kteří se těší do té školy a mají proč, vy jste totiž pro ně připravili dárek.
2: My jim to uděláme ještě hezčí, protože letos stejně jako minulý rok každý prvňáček od magistrátu města Ostravy dostane svou knihu. Je to knížka pro prvňáčky, se kterou bude pracovat i ve škole spolu se svými kamarády, ale samozřejmě i doma s rodiči. A v rámci této knihy bude objevovat Ostravu, všechny důležité místa, aktivity, atrakce, která Ostrava nabízí. Takže si nebude jenom zlepšovat četbu, ale zároveň spolu s rodiči, takže to je výzva i pro rodiče, aby se na tuhle tu knížku podívali. Třeba objeví nová místa Ostravy, protože ta kniha vznikla speciálně pro naše děti tady v Ostravě. Ilustrátorka a autorky jsou Ostravačky a je celá o Ostravě.
1: To je perfektní. Já bych se normálně nejradši vrátil do první třídy.
0: Já jsem si
1: jako
0: říkala,
1: poslouchám,
0: že to by se to bude líbit
1: dárečky. Já tímto pozdravím paní učitelku Stojovičovou, která mě učila v první třídě na mimochodem stejné základce, jako chodí tvůj Vojta Moni. A pořád učí, jo, takže zdravím. A myslím si, že je to moc fajn, že se Ostrava takhle o prvňáčky stará, je to pěkné. A o tom si taky budeme ještě povídat, jo?
0: Hlavně o tom, že město dlouhodobě podporuje mladé lidi, tak my se přiblížíme některé programy, ale o tom, jak si řekl posléze, naším hostem je radní města Ostravy, paní Andrea Hofmanová.

0: se vypínám mikrofon tady takhle.
1: 8 hodin, potřebovat.
0: 8 hodin 20 minut, aktuální čas je pondělí 24. srpna. Mám velkou radost, že s námi ve studiu sedí taky paní radní města Ostravy Andrea Hofmanová. Dobré ráno, přejeme ještě jednou.
2: Ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ranko, město podporuje mladé lidi a my si teď budeme povídat o tom, jaké programy pro ně připraveny jsou.
2: Tak naše práce nekončí jenom s dětmi na mateřských, základních nebo středních školách, ale chceme podporovat mladé lidi obecně. Máme například stipendijní program Talent roku, který se zaměřuje na úspěšné ostravské vysokoškolské studenty, aby jim pomohlo rozjet kariéru a pomocí z jejich náklady, když dělají vědu a výzkum. Ale připravujeme pro ně i zahraniční spolupráci. Já jsem za to, že když mladí lidé vyjedou ven a naučí se nové věci a vrátí se zpátky a přinesou je tady, tak je to nejlepší, co může být. Proto se účastníme programu Erasmus+, v rámci kterých vyjíždí mladí lidé, ale třeba i naši pedagogové nebo děti.
0: Aha, to jsem nevěděl, že to funguje v rámci i pedagogů. To znamená tady, abych to pochopil správně, že i pedagog se může víceméně přiučovat novým věcem a pak to přenést tady do toho našeho místního školství?
2: Ano, určitě. My ten program realizujeme třetím rokem a už jsme vyvezli skoro 230 učitelů našich základních škol, kteří se ochytřili, inspirovali, zároveň sdíleli svoje zkušenosti a tak nějak přijíždějí s tím, co je u nás dobře, co špatně, co zlepšit a jak dobře se tady máme, protože se tady nemáme úplně špatně v rámci srovnání s některými zeměmi.
0: No to nemáme, to teda nemáme.
1: To je dobré.
0: Já to vidím, já jsem se vrátil z Itálie, jo, minulý týden,
1: teď
0: dva dny
1: bylo,
0: zpátky.
1: Teď. Takže rychle zapomněl radši.
0: Takže ano, máme se moc dobře, bych řekl.
1: Máme. A mě, protože já ráda cestuju, by zajímalo, kam, do kterých zemí třeba se právě studenti či pedagogové mohou podívat.
2: My máme výbornou spolupráci v rámci našich partnerských měst, jako jsou třeba Košice, Katovice nebo Drážďany. Z Drážďany realizujeme nyní i nový projekt na participaci mladých, takže to je věc, která teď startuje v září a je to skvělé, veřejný prostor a témata, které jsou atraktivní pro mladé lidi, ale rádi vyjíždíme a často vyjíždíme také do Itálie, do Španělska, letos byli naši pedagogové v Portugalsku, ve Finsku nebo v Norsku, v těch severských zemích je to velmi inspirativní, tam jsou opravdu napřed, ale zase ne všechno můžeme takto převádět na náš český systém. Pedagogové jsou z různých škol, takže se navzájem za ten týden, co jsou pryč, potkají, seznámí, dále spolupracují, inspirují se a mají takovou nějakou novou motivaci a nový svěží vítr do té své práce, takže jsem ráda, že tyto programy díky Evropské unii můžeme realizovat.
1: A pořád se zdokonalují. V červenci jste připravovali něco nového v rámci projektu?
2: Připravili jsme i nový projekt, který cílí na naše střediska volného času, na neformální vzdělávání, ano. Které se právě zabývá tou mládeží a mladými lidmi více než třeba základní školy. Aha. Samozřejmě a tam jsme připravili právě pro pedagogy a mladé lidi nové výjezdy, takže je to novinka v rámci Erasmus+, kterou rozšiřujeme vlastně i na naše střediska volného času a na práci s mládeží a mladými.
0: Mělo se tady ještě zajímalo, já jsem se tady koukal na ty instrukce a vidím partner nebo mezinárodní projekt Porozumění minulosti a život v přítomnosti. Mm-hmm. To vlastně je to obsahem právě toho, o čem jsme mluvili, tak jak tohle konkrétně jako tady u nás funguje, jestli můžu jako vidět, když jsme se tady my stali partnerem v tomto projektu.
2: Toto je právě ten partnerský projekt s městem Drážďany a dalšími městy, které se toho účastní a je zacílen na mládež a na práci s pamětí, s historií a s přítomností právě toho města a veřejného prostoru, protože málo kdo si uvědomuje, že každodenně v rámci svého města chodíme kolem historie. Cílem je připomínat si, co se na konkrétních různých místech stalo, sdílet tady tyto historické momenty se svými kolegy ze zahraničí, abychom vlastně dokázali propojit tu minulost a to, jak minulost vypadala u nás, v Německu a v dalších zemích. A vlastně asi všichni víme, že porozumět minulosti je velmi důležité, jinak jak se říká, pokud si nepřipomínáme, nerozumíme minulosti, tak se zopakuje, takže cílíme na to, aby i mladí lidé skrz tu minulost měli povědomí o současnosti, ale také vztah s tím místem, kde žijí, protože toto je velmi důležité vědět, co se tady stalo, co se tady děje a jak jsme tím ovlivněni i v přítomnosti.
1: No mě to nadchlo, já si jenom říkám, že ten zájem studentů musí být obrovský o takové jako ty stáže, různé projekty, tak je těžké, náročné se do toho dostat a být vybran?
2: Upřímně řečeno, ne zase tolik, protože těch možností je opravdu hodně. Organizují tyto projekty jak školy, vysoké školy, tak i my jako magistrát. Takže já bych...
1: Velká šance.
2: Ano, super. V rámci středisek volného času se mohou mladí lidé zapojit a určitě mají šanci se zúčastnit.
0: Děkujeme. Říká Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. My budeme v rozhovoru za chviličku pokračovat, no, protože se vrátíme zpátky k základní škole. Že?
1: Školní stravování třeba taky.
0: Buďte s námi, dobré ráno. Ano, přejeme.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: Bon appétit! Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Je 8 hodin, k tomu 33 minut. My si na Fresh Radio povídáme s radní města Ostravy paní Andreou Hofmanovou.
1: Přejeme dobré ráno ještě jednou a my vlastně v rámci toho povídání jsme řešili i základní školy a obecně školství.
0: To a návrat do škol.
1: A návrat do škol. Ten se blíží poslední týden prázdnin v plném proudu. Jak na to reagují rodiče, už víceméně vlastně víme. Dobré ráno.
2: Rodiče určitě netruchlí. Konečně vypadnou k jízdí.
0: Typické slovo, které slýchávám jenom tady v Ostravě a okolí.
1: Gist?
0: Ani nevím, jestli je to slušné, tak to radši neopakuj.
1: Myslím, že to bude v nějakých mezích, protože maminka mě v mládí oslovovala gistem pořád, jo, takže jako to je v pohodě. My se vlastně v rámci tohoto tématu vracíme, řekl bych, i klidně na základní školy, protože je tady téma školního stravování. Jo? Ostrava dlouhodobě cílí k tomu zlepšení školního stravování, protože víme, že ten nějaký dlouhodobý vzestup je takový spíš jako mírnější. Já teda jsem byl na základní škole, už je to pár let, ale já si pamatuju, že mě základní škola, co se školního stravování děsila, jo. Ale dneska je to jinak, protože máme tady projekt takzvané Fajné školní bistro. O čem to teda je? Abychom mohli více přiblížit to téma i třeba lidem, kteří posílají své dítě na základní školu teprve teď.
0: Třeba. A o té novince hlavně, co chystáte.
1: Tak.
3: Ano. Školní stravování je teď aktuálně velkým tématem, protože se chystala nová vyhláška, která se zrušila a najednou se začalo řešit, jak kvalitně děti jí. My už v rámci projektu Fajné školní bistro toto řešíme 7 let, kdy navštěvujeme pomocí nebo díky našim odborníkům, známým kuchařům s velkými zkušenostmi naše ostravské základní školy a tam jim pomáháme s tím vařit jinak, inovativně, zlepšovat ty procesy, nastavovat to jídlo tak, aby bylo čerstvé, kvalitní, bez různých glutamátů a přidaných věcí, opravdu čerstvé, lokální a aktuální suroviny. Mm-hmm. Máme už 2 kuchařky, takže pokud je někdo fanoušek do zdravého stravování, může si vygooglit Fajné školní bistro, kuchařka, jsou v PDF verzi dostupné i pro veřejnost a tímto se snažíme měnit zavedené školní stravování. Každá škola je jiná, někde už teďka vaří perfektně, takže ty recepty jenom nějak inspirují. Někdy pomáháme opravdu nastavit ty procesy, jak používat třeba nové přístroje, které mají kuchařky a nevyužívají je úplně naplno, jak si zjednodušit práci, anebo jak opravdu nekupovat polotovary a raději ty peníze investovat do čerstvých surovin, aby děti rády jedly. Možná ještě jedna taková věc, soustředíme se na takové ty nepříliš pro děti oblíbené suroviny, jako jsou ryby, luštěniny,
0: brokolice,
3: zelenina. Naše recepty a naši šéfkuchaři je zpracovávají tak, že buď děti neví, co jí, anebo jim to prostě chutná, takže nemají takový ten první odpor k tomu, že vidí rybu na talíři, protože jí mají třeba udělanou formou karbanátku a podobně. Takže
1: jasně.
3: I to je součástí Fajného školního bistra.
1: To je chytré, to je chytré. Mimochodem mě zajímá, takže Fajné školní bistro, kuchařka, podle té kuchařky se v těch školách předpokládám vaří a vaří takhle všechny školy, nebo teprve se na to nějakým způsobem nabíhá, jestli jsem to dobře pochopil.
3: My postupně obcházíme všechny základní i mateřské školy, takže za těch 7 let už jsme obešli skoro všechny. Ta kuchařka je takovým manuálem po tom workshopu, který kuchaři a celá ta školní jídelna absolvuje s tím naším šéfkuchařem, který se často vrací zpátky do té školní jídelny, aby se podíval, jak se ty věci posunulo. Je to takový polreich ve školách, vlastně dalo by se říct, abych to trošku jako připodobnila k něčemu. A letos máme novinku, protože pořádáme i velkou konferenci pro kuchařky.
0: To je to Fajné bistro live, jo? Co bude v listopadu v těch Dolních Vítkovicích.
3: Přesně, tak v Dolních Vítkovicích se sejdou naše kuchařky z našich školních jídelen a tam pro ně máme připravený odborný program, nové recepty, ale třeba i nové věci, které musí splňovat v rámci hygieny a dalších věcí. Aha. Takže kromě toho, že školíme na školách polorejchovým způsobem, tak letos máme vlastně i velkou konferenci. Jinak každý rok v rámci toho našeho projektu vyhodnocujeme nejlepší školní jídelny, kuchařky dostanou od nás odměnu, takže se snažíme motivovat i finančně.
0: To je hezké, to jako mě to zní krásně. Teď jenom ty děti už to zavnímaly. Vypadá to, že jsou spokojené?
3: Jsou. Já teda musím říct, že chodím většinou na ty projekty a děti dokonce hodnotí to jídlo, mají různé škály hodnocení, takže na konci po obědě hází penízky, jestli to bylo úplně úžasné, nebo jako, že to šlo, nebo to bylo jako nedobré. Vidím, že dětem chutná, je důležité, ale jako ten trend v té školní kuchyni udržet i poté, co tam přijde ten šéf, kuchař nebo my a to, aby se tam vařilo dál dobře. Jak říkám, někde to problém není a někde už to bylo super. Někdy je to takový lidský faktor, je to o tom zlepšování se, o té práci s těma lidma, ale i o těch podmínkách, které ty kuchařky v té jídelně mají, protože ne vždy to jde.
0: Dobře. No každopádně to děti i baví díky té interaktivní složce toho
1: bodování. Vlastně, polorechový systém obecně té školní jídelny a děti v tom mají takový trošku Hell's Kitchen vlastně, takže je to fajn zapojit do toho ty děti i takhle, přesně, určitě ano. Mimochodem já musím jako říct, že dostal jsem hlad a to si jenom o tom povídáme, nic jsem nevěděl, nic jsem necítil, protože já vzpomínám a říkám, ono to není tak dávno, co jsem ze základní školy vyšel a myslím si, že ten krok udělali ty školy opravdu velký, protože asi bych se nestačil divit, k jaké velké renovaci došlo. Jako no, jenom podle toho, jak to poslouchám.
3: Stáhněte si kuchařky, jsou tam fotky, určitě, určitě na to dostanete chuť a hlavně to jsou všechno zdravé, nutričně vyvážené věci, které nejsou drahé, takže ono to sedne i do toho spotřebního koše a do těch financí, které ta škola má na ty obědy k dispozici.
0: Perfektně, jedině tak do školní lavice už se nevlezeš, takže musíš
1: se navařit. Děkuju, teda, že jsi mi zkazila tu moji iluzi.

0: zdraví Duke Diamond, 8 hodin 46 minut, tohle je Fresh Track a také raní Bon Appetit, Monika Honza a náš host, paní radní města Ostravy, Andrea Hofmanová.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ranko, od letošního roku je Ostrava hostitelem informačního střediska Evropské unie. Můžete nám k tomu podat i podrobnosti?
1: Určitě, my jsme hrdí nositeli Europe Direct centra, které najdete na magistrátu, kde se dozvíte všechno možné o Evropské unii, o evropských dotacích a o tématu Evropy obecně, ale zároveň pořádáme mnoho aktivit pro úplně všechny, od malých dětí až po seniory. Jsou to vzdělávací aktivity, IT gramotnost pro seniory, vůbec kybernetická bezpečnost, ale třeba i přednášky o klimatu a životním prostředí. Teď jsme měli velmi úspěšnou akci s Danielem Kortusem, kterého možná znáte na Instagramu pod hashtagem klimatomluva, ale pořádáme také třeba sportovní aktivity. Teď máme novou výzvu pro naše děti: doběhni do Bruselu. Nebudou běžet úplně do Bruselu, ale cílem je uběhnout co nejvíce kilometrů, tak aby se pomyslně do toho Bruselu dostali, takže naše školy soutěží v tomto běhu do Bruselu. Doufám, že se tam jednou děti i podívají, třeba v rámci Erasmus+.
2: Jak já se můžu o těch akcích dozvědět více, respektive teď jsem to slyšela, líbí se mi to, ale potom je nějaké místo, kde to všechno pokupí, abych se jako vyzobkala, co mi vyhovuje, kam se podívat?
1: Určitě, kromě teda fyzické kanceláře, máme sociální sítě, máme i webové stránky Europe Direct Ostrava.
2: Perfektní, děkuju.
0: Vlastně my jsme tady, koukám, až do 31. prosince roku 2030.
1: Ano.
0: Takže to je dostatek času, abychom si o tom i my mohli zjistit více, pokud vás to teda zajímá, jo. Že jo? Myslím si, že to je tak akorát pro mě, abych to mohl stihnout ještě zbytek.
1: A ještě možná jedna věc, nemusíte chodit za námi, my chodíme za vámi, protože většinou stánek Europe Direct Ostrava najdete na velkých sportovních, kulturních akcích. Aha. Tady v Ostravě byli jsme na Colorsech, budeme na maratonu, takže se snažíme pokrývat takto informačně i fyzicky tady tyto velké eventy, tak abychom chodili za lidi a nabízeli jim ty naše aktivity. Děláme speak dating, to znamená, že neseznamujeme lidi na základě nějaké seznamky, ale propojujeme lidi s různými jazyky. Každého půl roku vlastně evropské předsednictví má jiná země, teď je to Irsko, takže teď během podzimu a zimy se budeme soustředit na irskou kulturu a na irské akce, tomu, takže nabízíme i tady tyto kulturní eventy, nebudeme za vámi v rámci jiných kulturních a sportovních akcí.
2: Takže se každý najde to své, no, dále jsou jako připravovány,
0: takhle,
2: co?
0: No ještě tak to doříkni.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že
0: to není kliše, když se řekne, že Ostrava je opravdu jako místo, kde by člověk chtěl bydlet prostě.
1: Já si myslím, že ano, máme kvalitní školy, máme spoustu kulturních sportovních aktivit, dobrou infrastrukturu. Já vím, že teď leto bylo horší, ale prakticky tady nejsou zácpy. Já bych třeba Ostravu za žádné jiné město nevyměnila.
2: Je fakt, že v porovnání třeba s takovou naší velkou pražskou metropolí, tak jezdíme zcela plynule, teda v porovnání
1: Absolutně.
2: S tím, jak to tam
1: je. Zkuste si být v Praze, zkuste si tam žít a pak srovnejte. Dokud ty to nezažijete, tak to nevíte. Já teď jsem v Praze pracovně často, takže to můžu srovnávat. Ostravu bych neopustila.
0: Tak
2: už asi budeme mlčet o tom, jak to tady
0: tak Za mě všechny informace, které jsem se dozvěděl, byly přínosné. Já moc děkuju za tyto slova, protože opět třeba jsem změnil názor třeba právě na to stravování ve školách. A my jsme se bavili i mimo to další vymoženost, tak na to všechno si počkejte, protože to přijde a bude to moc fajn. Moc děkujeme za váš čas, že jste za námi přišla, že jste si s náma popovídala o těchto věcech. Naším hostem ranního vysílání Bon Appetit byla paní radní Andrea Hofmanová.
1: Já děkuji za milý rozhovor a přeji všem posluchačům hezký den.
2: Děkujeme, napodobně, co vám daří.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naschledanou.
3: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
3: Vyhrávej skvělé ceny! Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: T-Rex!
7: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
16: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
17: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Andrea Hofmanová, radní města Ostravy, nám řekla, co nového bude, co nového je, a myslím si, že to mělo efekt. Mimochodem, bavili jsme se také o tom, že začali jsme dnešním vysíláním poslední týden letních prázdnin 2026. Váš názor k návratu dětem do školy je takový zhruba, jo?
1: Rodiče určitě netruchlí. Konečně vypadnou k jízdí.
2: No jo, no jo, se tady nikdo nemůže dočkat. Už od července.
0: No tak to by bylo. Děkujeme za dnešní přízeň. Honza Bernický, Monika Rudová se na vás budou těšit opět zítra v 6.00. Budeme na značkách.
2: Ano.
0: No a to je tak zhruba dneska vše.
2: Opět ano.
0: Ahoj.
2: Ještě ne. Dáme zprávy, dáme.
3: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: No a jak to dneska bude s počasím, to vám řekneme právě teď, minutka po deváté. Dneska v maximech 23 až 25 stupňů Celsia v okolí Ostravy. Počítejte s tím, že sluníčko dneska svítit bude jasno, později na večer možná polojasno a teploty v noci kolem 12 stupňů. Pokud se chystáte na hory, pro jistotu mikiny s sebou, 19 maximum.
2: Fresh zprávy.
3: Máme za sebou velice tragický víkend. Ostravští policisté vyšetřují tragickou dopravní nehodu, která se stala v neděli ráno v Ostravě Porubě. Na ulici 17. listopadu se střetlo osobní auto se starším mužem, který přecházel po přechodu pro chodce bez semaforu. Muž i přes poskytnutou první pomoc na místě zemřel. U nádraží v Ostravě Svinově v sobotu okolo 12. hodiny srazil vlak muže. Ten nehodu nepřežil. Provoz mezi stanicemi Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží na hlavním železničním koridoru byl více než hodinu přerušený. Ostravský mrakodrap má lidskou oběť. Úmrtím jednoho z dělníků skončily víkendové práce na výškové budově v Ostrčilově ulici v Ostravě. Práce na ostravském mrakodrapu začaly před pár dny a mají chátrající objekt proměnit v moderní bytový dům. Ostravští policisté zjišťovali veškeré dostupné informace na místě samotném a i nadále se okolnostmi této události zabývají. Dvě jednotky hasičů zasahovaly o víkendu u požáru bytu v Ostravě Hrabůvce. Z domu museli evakuovat 9 lidí a 2 psy. Událost se obešla bez zranění. Škoda je 900 tisíc korun. Karvinští záchranáři spěchali v pátek podvečer do části Nové Město. Opařil se tady teprve roční chlapeček. Po ošetření na místě jeho bleskově přepravil vrtulník do ostravské fakultní nemocnice. No a ještě sport. Hokejisté HC Vítkovice Ridera jsou v přípravě na nový ročník Tipsport Extraligy. Stále čekají na první vstřelenou branku. V přípravě mají naplánovány ještě 3 zápasy. Tento čtvrtek se poprvé představí doma, čeká je duel s Olomoucí. Další čtvrtek 3. září hostí prvoligový Vsetín a generálkou na extraligu bude derby v Třinci ve středu 9. září. První ostrý zápas sezóny vítkovičtí hrají ve středu 16. září doma s Kladnem.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
1: Pěkné dopoledne, přejeme také na cesty v Ostravě, zatím klid, buďte opatrní, co se týče Klimkovického tunelu, konkrétně tubusu směrem na Olomouc, tam prý se na konci válel kus kovového předmětu, dost pravděpodobně už bude uklizen, ale pro jistotu, kdyby náhodou, a pozor si dávejte, také stále ještě v Opavě, v Těšínské ulici se srazily i 2 osobní auta, na místě je policie. Toč z dopravy vše, jezděte opatrně, jezděte s Freshem.
0: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Připravení na cestu do Chorvatska? Nebo máte po ideální dovolené v Chorvatsku? No, lituju vás, kteří jste teprve na cestě tam, protože Chorvatsko letos teda nesklízí žádnou velkou slávou, co se týče, řekněme, koupání, jo, protože je na světě další video a v tom videu je žralok u dalšího chorvatského ostrova, tentokrát Žirje, vzbuzuje obrovskou pozornost na sociálních sítích, což je i důvod, proč jsem si toho všimla, protože jinak tohle vůbec nevyhledávám, taková videa. Predátor na těch záběrech krouží těsně u lodi rybářů a záběry zveřejnil jeden obchod právě s rybářským vybavením a ti lidé tvrdí, že zachytili pouze žraloka mako, jo, což je mnohem lepší než třeba žralok bílý, co si jako budeme povídat. Každopádně rozměry toho žraloka jsou děsivé. Mně by bylo úplně jedno, jestli je to mako nebo nějaké jiné pako z moře, protože rybáři se vyjádřili tak, že je delší než 3 metry. A kritici, protože jich bylo hodně,

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Duo hamburských DJ schovávajících se pod pseudonymem Brooklyn Bounce mouvrali 90-kové kluby svými elektrotanečními hity, ale dělali i remixy pro tehdejší hvězdy, jako třeba pro Scooter nebo další a další. Asi jejich nejúspěšnější písničkou však byl hned druhý single nazvaný Get Ready to Bounce. A pozor, jezdí s ním po Evropě dodnes.
0: Alešův Old School. Of Brooklyn Bounce.

0: Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fresh Radio. DAB FM anebo apka? Fresh je všude.
4: Your loving on me makes me feel special.

0: Fresh.
1: Se říká, že cestovat tou lodí, když chytneš vlny, vítr a tak dále, je prý mnoha tisíckrát horší než třeba v letadle potom turbulence.
2: To bude mořská nemoc asi.
1: No, tak máš takový podobný zážitek?
2: Mám takový podobný zážitek, bylo mi zhruba 15 let. Byli jsme na Žermanické přehradě, tuším na Husarovce. Tak jsme se rozhodli, že si to přeplavem na druhou stranu na Mostař. A tam se potkali nějaké další kamarády a tak nějak se našel jeden dospělý, který nám tam kupoval pivo, takže jsme se tam poctivě zhulákali jako dobytci, samozřejmě. Mm. A pak samozřejmě jsem nechtěl prát zpátky, tak jsme říkali, že nebudeme spát. A šli jsme a ustlali jsme si v tom člunu, nebo vlastně v člunu veřejné bezpečnosti. No a hádej, jak to dopadlo.
1: Ne, mě už je blbě teďka
2: asi,
1: za tebe.
2: Asi zhruba za 3 hodiny jsem dostal průjem, zvracel jsem. No a hádej, jak to dopadlo dál. Skočil jsem do vody a potom jsem to přeplaval zpátky na druhou stranu.
1: Ne, ne.
2: Jo, jasně. To prostě nešlo v tom spát. Best of

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: V roce 2008 vzniká single No Stress jako reakce na tlak hudebního průmyslu a rychlé tempo DJského života. Francouz Laurent Wolf chtěl vytvořit nahrávku, která bude znít uvolněně a přitom bude fungovat na velkých festivalech. Výrazný elektromotiv se stává jeho podpisem a track mu přináší světovou popularitu. No Stress.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: DAB FM anebo apka Fresh.

0: Best of Fresh.
1: Zjišťujeme statisticky a máme jako dobré čísla, máme i jistou validitu, bych to tak řekl.
2: Sedí to,
1: ano,
2: člověk,
1: sedí
2: to,
1: protože my jsme zjišťovali z nějakého výzkumu, že každý čtvrtý by měl zůstat nebo zůstane sám, jo, takzvaně single. No a my jsme zjistili, my dva s Monikou, že teda, že nejsme sami.
2: První, druhá.
1: Tak, jo. Třetí se přihlásil, že sám.
2: Kamil.
1: Ano.
2: Kamil napsal, že má partnerku.
1: No a čtvrtý, věřte, nevěřte, napsal, že ji nemá.
2: Napsal Zdenek, ale fakt jako čtvrtý v pořadí, od kterého tady máme nějakou reakci a fakt píše... Dobré ráno, 5 let sám, takže čtvrtý.
1: My vám chceme říct, kdybyste potřebovali nějaký průzkum, třeba nějaké takové ty solidní firmy, tak zadejte nám. A nemáme s tím vůbec problém, protože fakt nám to jako pěkně vychází.
2: Bohužel musíme konstatovat tady s panem Kukínem, ano? Že tenhle průzkum je normálně v pohodě. Ten jako sedí. Takže každý čtvrtý bude celý život sám. Tam bylo.
1: Počkej,
2: jako Dák Zdenek. Promiň. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Jamajčanku Dianu King si budeme navždy pamatovat kvůli dvěma hitům, a to jednak kvůli remakeu songu Say a Little Prayer z roku 97 v originále Diana Warwicku nás Silona Čáková. Tak proč mi nikdo nemá rád, takhle se to nějak by se jmenovalo. A titulní písničce z filmu Mizerové, tedy k té jedničce, tedy z prvních Bad Boys, což byla krimi komedie z 95. Ano, jsou tady nesmělí hoši. Shy Guy.
0: Alešův Old School.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Ahoj Marečku.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj frešáci.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Jak bylo?
1: No tak skvěle, bylo to...
2: Odpočatá, nebo potřebuješ ještě týden na regeneraci?
1: Potřebuji týden na regeneraci.
2: Asi tak, jak já po té Ibice, no.
1: Jo.
2: Ale hlavně, ať nedostaneš nějaký moribundus jako já, protože já, když jsem bral ty tabletky, prostě to bylo tak
1: to
2: silné. Jo, dobral jsem to v pátek ráno poslední, ale bylo mi blbě ještě v sobotu ráno, jako jo. Ale fakt po těch tabletkách nebylo to z alkoholu a prostě jako masakr. Točila se mi hlava, jak na kolo točí.
1: Já si pamatuju naposled, když jsem měla antibiotika, tak mi z nich taky nebylo úplně dobře. Je to síla někdy, já mám jenom opar.
2: Aha.
1: Já jsem se ale hodně líbala.
2: No tak když se má holkama na jednou, tak to potom takhle dopadne. No. Best of Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Come on.

0: Millennium Lumíra Moškovského. To musíš slyšet.
1: 19. června roku 2000 francouzské duo Mojo vydává single Lady, Hear Me Tonight. Postavili ji na samplech jednoho z hitů velmi slavné diskotékové kapely Chic z 80. let. No a track se okamžitě projevil tím, že byl v hitparádách v Evropě a Americe a stal se symbolem French House Music. Mimochodem časopis Billboard zařadil tuto skladbu do nejlepší stovky tanečních skladeb všech dob. Milen!

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeše s prulískami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Fresh Radio. Ostra.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: podání Royal Gigolo a taky 1 minuta po 11. hodině. Jste na Freši.
1: Doprava.
0: Tak pojďme se podívat na to, co by vás dnes mohlo potkat na cestách. Máme tady nějaké zprávy. Ta asi nejaktuálnější je z vozovny, z Poruby. Tady už dlouho nejdou semafory, tak je to tam trošku živelnější, toho řízení dopravy, tak opatrně v rámci Poruby. A pak ještě Stará Ves nad Ondřejnicí u Stavebnin, tam se měřila rychlost od Brušperku směrem. Tak dávejte i tady pozor, zbytečně nezaplatíte. Přejeme hezký den, jste na Freši.
2: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Siesta s Romanem Pastorkem.

24. srpnový den, taky siesta. Jirka Javorský stále ještě na Sicílii užívá dovolenou z mafiány, takže pořád ještě pokračujeme v takovém poměněném termínu. Já jsem tady, těším se na to, co vám dneska zahraju. Myslím, že i zajímavých věcí, o kterých budeme mluvit, je docela dost. Kromě toho možnost vyhrát zajímavé ceny v našich různých soutěžích, kterých je tak

0: Jste na Freši a my od dnešního rána až do čtvrtečního odpoledne máme jednu bezvadnou soutěž u nás v rádiu, která probíhá přes naši aplikaci. Tak já jenom zmíním, že je dobré si tu aplikaci stáhnout. Máme ji jak ve verzi pro Android, tak pro iPhony, to je v pohodě. A je to soutěž s Brain Marketem. Je velmi jednoduchá, protože stačí, abyste přes naši aplikaci napsali, který produkt Brain Marketu byste si vybrali a proč. No a potom ranní dvojka vybere ve čtvrtek ráno jednoho výherce voucheru za 1000 korun a odpolední dvojka vybere dalšího výherce, který dostane 1000 korun na nákup produktu z řady Brain Market. Asi vůbec nejjednodušší je podívat se přímo na web. Koneckonců, pokud jste aktivní sportovci a sportujete, žijete zdravě, tak jste určitě už na některé z těch produktů narazili nebo je sami využíváte. A věřím tomu, že se vás tahle akce, natchne, protože je to rychlovka. Stačí se podívat na brainmarket.cz, vybrat nějaký produkt, který sami třeba používáte nebo máte rádi a poslat nám to přes naši rádiovou apku. Držím palce a taky doufám, že někdo z vás vyhraje a užijete si nákup s voucherem v hodnotě 1000 korun.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
3: Fresh Radio.
2: Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Siesta s Romanem Pastorkem.

0: U nás na Freshi zajímavá věc, která se týká jedné fotbalové ikony. Dnes vyšla zpráva, že slavný norský fotbalista, hvězda letošního fotbalového šampionátu Erling Haaland má teď novou image, no, nové sezóny, vstupuje s novým sestřihem a jestli si to jako vybavujete, tak on měl takové ty dlouhé blonděté vlasy, fakt jako hodně dlouhé, a teď to všechno sestřihl a má hodně zkrácené ty vlasy, nemá už žádný copánek, nic, je to takový ježek, nebo spíš teda hodně nakrátko, skoro bych řekl, že až s trojkem, tak se ho všichni teď ptali, jestli to byla nějaká sázka nebo něco, a že vypadá teda o hodně mladší, no tak uvidíme. Spoluhráči už ho nebudou mít za co chytat těch soupeři a tak, a možná mu to dá nějaký nový impuls, když jeho výkony na letošním šampionátu byly úžasné, tak ať se daří s novou imidží.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Jak už jsem zmiňoval, každý týden nasazujeme do našeho playlistu spoustu hudebních novinek, o to se stará Aleš Bruna. A kdybyste chtěli mít přehled o tom, která dvacítka je teď aktuálně nejrotovanější v našem hudebním profilu, tak určitě dneska zase tradičně hitparáda Extáze Music Chart od 17 do 19, kde se probírají ty nejlepší tracky, které aktuálně rotují éterem. Ode mě za chvíli Jonas Blue a Madan, to vás určitě potěší a dáme jednoho Tiesta, ať se to tady trošku rozjede. Tak hezké dopoledne.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
7: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.

máte na pondělní oběd, mám tady jednu inspiraci z aktuálního ročníku Vizovického trnkobraní. Vítěz soutěže jedlíků spořádal 193 švestkových knedlíků. Navíc můžeme gratulovat, protože je to Radim Dvořáček z Ostravy. Tak gratulace. Má teda samozřejmě i lepší výkon. Bylo to v některém z předloňských ročníků, myslím, kdy snědl 228 knedlíků. No ale i tak, vemte si toho 193, trošku to zapijte, nějakou chvíli to trvá. Mě by pak zajímalo, jak vypadá ten následující týden po takové soutěži, kdy toho do sebe nacpete tolik. To bych chtěl vědět. Fresh!

0: Gabry Ponte u nás na Freshi v další hodině, třeba Dinoro a nebo úplně nový Dimension. Počkejte si.
1: Doprava.
0: Máme tady jednu dopravní nehodu v ulici Hlučínská, to je Opava, kde havarovala dvě osobní auta zhruba před půl hodinou, ale následky se budou řešit ještě nějakou chvíli, takže na Hlučínské v Opavě určitě opatrně zpomalte a pozor si dávejte taky v Petřvaldu v ulici Šenovská mezi Kapličkou a Školkou. Je tam plno štěrku na cestě, píše Barbora, tak díky moc a hezkou cestu.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Kde?
6: Tamhle.
5: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino stegosaura.
8: On chodí.
9: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s prolískami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Siesta.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Taky Pink zavítala do našeho hudebního playlistu. Jsme Fresh Radio, za chvíli máme 12:15. Teď vám zahraju nové Dimension společně se Psapsonic a peckou, která se jmenuje Ghost Town. Tu si teďkom dáme, myslím, že to bude hodně zajímavý track, který se určitě chytne, ale věřím tomu, že potěší vás i teď, dokud ještě není úplně na čele žebříčku všech možných hitparád. A za chvilku si řekneme o jedné speciální stavbě, která vzniká ve Švýcarsku. Bude to zajímat hlavně vás, kteří máte hodně peněz, jo, tak doufám, že vás takové máme a že nás poslouchají superboháči. Za chvíli zajímavé info.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Ladíte Fresh, posloucháte Siestu. Možná jste i vy někdy přemýšleli, kdybyste měli strašně moc peněz a potřebovali byste je někam schovat, kam byste je dali. Jestli do klasického bankovního trezoru, anebo ještě někam, abyste měli ještě větší jistotu, že vám je nikdo neukrade. Tak něco podobného teď vzniká ve švýcarských Alpách. Tam chystají skalní trezory pro superboháče. Budou chránit ten majetek nebo třeba i luxusní auta před zloději a globálními hrozbami. A jsou to velmi bezpečná skalní úložiště v útrobách švýcarských Alp. Úplně se tady nespecifikuje ta lokalita, ale bude to asi 20 až 25 skalních trezorů v hloubce přes 100 metrů. A není to úplně levné, jo, pozor, zase na druhou stranu byste se neradovali předčasně. Jeden takový skalní trezor bude stát zhruba 12,9 až 20 milionů korun v přepočtu. No tak než našetřím na trezor, tak už mi asi nezbude nic, co bych si tam schoval. Škoda.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference

0: David Kejta, Madan v remixu Martina Solveiga. To je nádherná muzika. Budou i další, už za chvíli třeba Kelly nebo Lady Gaga, a taky budeme rozdávat zajímavé lístky na akci, která už se blíží 4. až 6. září. Vás zveme na 3. offroadový sraz Grill Off 2026. Celé se to odehraje na Vřesinské Strži a uvidíte závod na čas s vrakem offroad, taxi, předtahování offroadu, k tomu ještě doprovodná exibice na motorkách a čtyřkolkách, překážková trať, tombola, večerní party. No a my na Fresh Radio hrajeme o lístky, takže pozorně poslouchejte náš program a jakmile bude ta správná výzva, tak se stačí zapojit a užít si to. Samozřejmě lístky doporučuji i koupit. 3. offroadový sraz Grill Off 2025. Čeknete Facebook nebo web a potkáme se. Bude to stát za to hodně velká akce na startu září.
1: Fresh Radio!

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
0: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: DAB FM anebo apka.

0: Na Freši, Honza Pernický je zpátky, byl na Sicílii, Jirka Javorský tam ještě zůstává a tak jsme ráno zjišťovali, jaké to tam jako je a jestli třeba tam nevyrazit taky příští rok. Tak Honza vám poví čerstvě aktuální poznatky z dovolené. Best of
1: Fresh! Byl jsem maličko zklamaný z toho, jak to vlastně teda jako tam vypadá.
2: Dobře, jo? Tak pojďme, jako nepořádek. Protože Itálie je to prostě jako
1: normálně
2: nepořádek.
1: Bych jako řekl bordel prostě.
2: Dobře,
1: jo?
2: Měl jsi strach, že ti někdo něco vezme, protože tam už je spousta jiných, nejenom Italů.
1: To já jsem se strašně bál, já jsem si nechal jeden v restauraci telefon jako na stole takhle a normálně jsem viděl, jak ti lidi, co chodili, tak ti někteří, jak si říkali, to je pěkný telefon.
2: Jasně, no. Koupačky.
1: To je výborný point money, protože opravdu pokud se chystáte do Itálie, konkrétně na Sicílii, tak počítejte s tím, že to není úplně kus země, kde se okoupete.
2: Dobře,
1: jo?
2: Dobře vybírat prostě, když
1: ano,
2: tam jdu na koupačku.
1: Ano, okay?
2: Ale tak města historická, tak co?
1: Tak Palermo, Palermo určitě vyhrává, jo? Palermo bylo krásné, fakt jako nádherné. U moře je tam teplo, ale je tam hodně špíny, to jako bohužel, i Katánie, i Palermo.
2: Kafe?
1: Tak na to, Moni, na to bych udělal speciální vstup. Protože kafe.
2: Aspoň dobře nebo špatně?
1: Kafe bylo vynikající.
2: No, bon appétit. Aspoň něco.
3: Monika Dudová a Honza Pernický. Best of

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně to vypadá dobře, protože nemáme ve statistikách žádné čerstvé dopravní nehody. Jednou přece jenom nehoda dvou osobních aut na takové neúplně frekventované silnici v obci Lichnov, okres Nový Jičín. Ta nehoda je zhruba půl hodiny zpátky, na místě to řešila i policie, ale i hlavně proto, že tam byl únik provozních kapalin, jinak to bylo bez zranění. No a další zprávy zatím nejsou, ani vy nic nehlásíte, tak doufejme, že nám to vydrží i v další části pondělního odpoledne. Buďte fresh!
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Siesta. Siesta. Siesta.

Destination Calabria, trošku se mi to hodí k tomu, o čem teď budu mluvit, Alex Gaudino a taky Crystal Waters, úžasný vokál zpěvačky z 90. No a pokud jste vlastně v režimu dovolené a vyrážíte ještě někam i v posledním prázdninovém týdnu, tak pozor, píšou tady meteorologové, že jižní Evropu ještě zasáhne jedna vlna veder a budou to teploty, které budou překračovat 40 stupňů a týká se to právě jižní oblasti Evropy, takže třeba Řecko se připravuje na teploty, které budou přesahovat 40 stupňů a taky jsou samozřejmě v pohotovosti všichni hasiči a podobně, aby v případě, že někde vznikne nějaký požár, byli připraveni reagovat. Je to prostě proto, že nad Středomořím bude nějaký pás opravdu velmi teplého počasí, takže pokud směřujete někam tam, třeba do Řecka, tak se určitě dobře namazat, dodržovat pitný režim. Ale pokud máte rádi to vedro, kdy to je opravdu hodně na 40 stupňů, tak je to asi ideální týden pro vás.

0: Get Farther Radio, za chvíli další muzika Joel Corey nebo Diana King a Shy Guy, trošku léta. No a letní prázdniny pomaličku končí, máme ten poslední prázdninový týden, nicméně nový školní rok startuje v úterý 1. září a pak už jsou zase poměrně brzy další prázdniny, protože ty dvoudenní podzimní tentokrát připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Taky vánoční prázdniny jsou v poměrně docela dlouhé podobě, protože začnou ve středu 23. a končí v neděli 3. ledna, což je super, takže školákům tam vznikne docela dlouhý volný prostor. No a poletní prázdniny stanovilo ministerstvo na pátek 29. ledna. No a pak už jsou ty jarní a tak dále, ty už se zase trošku liší podle okresů. Takže docela hezký rok, abyste mohli třeba utěšit vaše děti, které se plně ne všechny těší třeba do školy, že za chvilku mají zase další prázdniny, takže na pohodu.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

King Shy Guy, jste na Freshi. Možná by to chtělo nějakou energii do sebe dostat a my proto máme pro vás hezkou soutěž, která bude probíhat s Brain Marketem a bude probíhat prostřednictvím naší rádiové aplikace, kterou určitě už máte staženou ve svém telefonu, ať už na Androidu nebo na iPhonech, funguje to bezvadně a my pro vás máme jakou výzvu. Stačí, abyste si prošli web Brain Marketu, nebo pokud už aktivně některé z jejich produktů používáte třeba při sportu, tak nám napište, který byste si vybrali a proč. A my potom ve čtvrtek ráno a taky odpoledne vybereme vždycky jednoho výherce pro voucher za 1000 korun, který pak můžete uplatnit právě na e-shopu Brain Marketu. Tak přemýšlejte, co vám pomáhá, jestli je to nějaké magnézium nebo nějaký další produkt. Napište nám hlavně přes aplikaci, ne přes WhatsApp, a ve čtvrtek stačí poslouchat a možná vyhrajete.

0: Can't Tame Her, tohle byla Zara Larsson. Posloucháte Fresh Radio, už jsem tady dával ukázku z dnešního rána, kdy Honza Pernický, který byl na Sicílii, hodnotil celkově tu dovolenou a taky to, že tam je trošku nepořádek, ale zase třeba výborná káva. A aby to nevyznělo tak úplně negativně, tak se ho potom Moňa ptala i na to, proč by se do Itálie vrátil. Tak teď ty plusy. Best of
1: Fresh. Kafe teda jsem pochopila podle tvého výrazu, že asi vynikající. Dává se to jich černé malé.
2: Jo, to je silné, to je na dva loky, to je na dva loky. Když bych chtěl, tak i na jeden, ano, s cukříkem a teda jenom, víš, já jsem měl rituálek,
1: oni
2: jo?
1: To kopou,
2: přinesli,
1: prostě
2: já vím, přinesli kafe, já jsem si tam dal půlku sáčku cukru, jo, vzal jsem ten malinký hrníček, který jsem se mimochodem koupil, takže já si budu dělat kafe i do, úplně stejně jako oni.
1: Hezké.
2: A vzal jsem k nosu, jo, a udělal jsem
1: jsi
2: takhle.
1: Jsi degustoval jako víno, jo?
2: No, jo, jo, říkám, to je správná arabika, no to je správně, aha. To je výborně, aha, a pak jsem udělal, tak jo, a říkám, jo, tak, to je ono, to bych mohl pít furt, no, no a také pil, no, já jsem to pil víc jak vodu normálně.
1: Kanoli, typický sicilský jako desert italský.
2: Já vím, ty jsi mi ho tady minule i myslím donesla v rámci mých narozenin, nebo kde to bylo.
1: Že bys to dal přímo u zdroje.
2: Takže já jsem si to nedal.
1: Tak prosím tě, tak co jsi tam kromě kávy měl?
2: No budeš se mi smát, ale měl jsem každý den pizzu.
1: Jasně, ale tak v Itálii to
2: každý
1: asi chápu.
2: Každý den jsem měl pizzu, jo, to je jako, a já se za to nestydím.
1: A těstoviny?
2: Myslete si o mě, co chcete, i těstoviny.
1: Takže víš, jak se má správně připravovat těstovina na zkus?
2: Už vím, co je to al dente, jo, aha. Tak teda jako prosím vás, tady to je ostuda, čeští kuchaři, to nemyslíte vážně.
1: No
2: jako,
1: neproplachujte ty těstoviny.
2: Nevím, co bych tomu řekl, ale co mě teda jako mu nemrzí,
1: co?
2: Já takový gurmán, že, jako na úrovni, co si budem, tak to je.
1: No prostě žerem oba dva,
2: tak,
1: no.
2: Ano.
1: Řekněte tak, dobře. Jak to je.
2: Tak já jsem neměl rybu na ostrově, no neochutnal jsem nic.
1: Chybu.
2: Tak to mě mrzí, to je teda jako jedna věc, která mě fakt jako mrzí a je to jedna jediná věc, kvůli které bych se na ten ostrov vrátil, abych si dal místní mare.
1: Tak poslouchej, můžeš jet i jinam do Itálie, to moře, to
2: mare je i na moře, jo.
1: Poměrnou část.
2: Děkuju za tip teda, děkuju pěkně. Best of Fresh.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Fresh Radio.

se Sabinou Carpenter, výborná věc Bring Your Love na Freshi, budou za chvilku i další tracky. No a v rámci toho pomalu končícího léta máme ještě dobrou zprávu, alespoň teplotně by měly dva dny tohoto týdne být docela fajn, a to bude čtvrtek a pátek, kdy ty teploty překročí možná i 30, ale hlavně na jihu Moravy u nás bude tak mezi 26 a 30. Trošku je škoda, že se to malinko zkazí zase potom na víkend, kdy už mají být teploty kolem 21 a 26 a už se dočkáme i nějakých oblačných přeháněk. Ale pozor, hlavně ráno ty teploty klesají zase nízko, tak abyste nebyli překvapeni, že přes den je relativně hezky, ale pokud někdo jde do práce brzy, tak ty teploty nebudou nejvyšší.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Doprava. Doprava.
3: Tak máme tady pár dopravních komplikací. Jedna se týká ulice Bezručova, kde havaroval autobus s osobním autem. To se stalo zhruba před 20 minutami ve Frýdku Místku, takže na ulici Bezručova určitě jděte opatrně. No a pak ještě nějaké zprávy od vás. Pokud chcete ušetřit, tak pozor na Stříbrném jezeře v Opavě. Hlídkuje policie České republiky a nohu z plynu také okolo letiště v Mošnově. Kluci v bílých čepicích krouží tam a zpět a vybírají na svačinu, píše Lukáš. Tak děkujeme i za to. Kdybyste měli cokoliv, dá se k tomu využívat i naše aplikace, anebo napište jednoduše na WhatsApp 77 337 136. No a rychlá rota je ready, takže za chvilku je tady máte na Freshi.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Marek a Michaela. Každý

0: Tastes Like Summer, tohle to není nikdo jiný než James Blunt a jedna z novinek tady u nás na Fresh Radio ve 14 hodin a už skoro 5 minut pondělí 24. srpna začíná rychlá rota Marek a
1: Michaela, krásné odpoledne.

0: Ale to už by si mohla pamatovat tenhle ten track. Už tady... někde, už někde, už někde, prosím tě.
1: Ty mi chceš dneska v začátku urážet?
0: Ne,
1: hnedka,
0: já jsem tě chtěl právě jakože říct, že jsi mladá. Jakože.
1: No tak to dobře děláš, protože před chvilkou mi Radek řekl, že vypadám na 32. To mi řekl. Nevím, jak to dneska ty ještě vyrovnáš svou nějakou lichotkou, ale no, snažíš se to.
0: Myslíš jako na 32 oddělaných let?
1: Ne. Teď si stup.
0: Dobrý, pondělí, rychlá rota, Varek a Michaela. Máme pro vás úžasnou soutěž. Dneska budeme hrát o 2000 korun do Čokobosu.
1: No to nevím, jestli jim rozdáme, to nevím.
0: No to uvidíme, no tak hele, stejně musí počkat na finále až na pátek, no. Co ty, jak bylo o víkendu?
1: Ha, no super, skvělý víkend jsem měla. Takový
0: výborně.
1: Vlastně, není nějak extra divoký a někde jsem byla, to ti řeknu potom.
0: A už máš vodu ve studni?
1: Tak počkej. Zatím drží, dávám tomu ještě tak týden.
0: Tak super, no. Až já ti povím, co se dělalo o víkendu, jako co jsem dělal já, tak se z toho...
1: No, tak já jsem celá žhává. Fresh Radio.

0: Hrozně moc líbí s tím klavírem v uších, je to úplně parádička.
1: Ty máš rád klavír a hrál jsi někdy na klavír?
0: Já hraju zásadně jenom na nervy.
1: To jsem ti chtěla říct, no.
0: Neumím ani na klavír, ani na žádný struny, ani na jiný nástroj, na ty nervy.
1: Na ty nervy, to jsem chtěla dodat na předběhl
0: jsi. A na moji RX 2 a na nějaké tady místní věci, které jsou tady na stole, to bych jako ještě zvládl.
1: Hele, já jsem v sobotu, já jsem po strašně dlouhé době vlastně takhle. Kravařský odpust.
0: Ježiš.
1: Krmáš jako.
0: Ano.
1: Tvoje reakce je...
0: Pokračuje ještě dneska.
1: No, prostě já takhle na ty odpusty úplně jako nechodím. Já jsem tam většinou třeba hrála s nabubendem, jo? Tak prostě z nějaká muška vytáhla, že pojď sobotu večer, nebo prostě mi tě nabere, ona jede z Těškovic, mi tě nabere. A tak dobré, nebudu sedět u televize nebo něco večer, ne? Tak jedu s váma. No, tak jsem jela a zase mi to dalo hodně, že tam dlouho nepojedu. Ale já...
0: Ty jsi se opila.
1: Ne, já vůbec právě ne. Ne, vůbec ne. Já jsem se neopila. A taky nejsem kolotočářský typ, aha, takže jsem jedinou atrakci, na kterou mě ukecali a kterou jsem zvládla, byl autodrom.
0: Mm-hmm.
1: To je jediné, na co já vlezu.
0: Ani na labutě?
1: No, na ty jsem chtěla, ale na ty se mnou nikdo nechtěl jít a bylo mi trapné tam sedět sama.
0: Jasně.
1: Takže na ty jsem nešla, no, ani na malý řetízka jsem nešla.
0: K tvému vzhledu, tak by tě stejně brali jako děcko.
1: Tak teď si by poli chodila, ale dobře, to by šla. No.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle. Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosauří mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
16: Moje auto mě reprezentuje.
17: Automička IMO.
16: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
17: Automička IMO.
16: Perfektně umyté auto od 109 korun.
17: Automička IMO.
16: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
17: Automička IMO.
16: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
18: No, super.
19: Co no, super?
18: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
19: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz

0: Pravda nebo lež?
1: Naše vaše oblíbená soutěž Pravda nebo lež je opět zpátky po víkendu. Ty už si tam laskáš, ještě nevíš proč, prosím
2: vím,
1: tě. Hrajeme
2: o
1: 2000 korun. Kamže to hrajeme?
2: No,
1: do
2: Chocobos. Chocobos.
1: Mikaela, čo si představuješ pod takým názvom Chocobos?
2: Ty nejlepší chocholátky, které si můžeš dopriat.
1: Ale boha jeho.
2: Bílé, černé, v ovoci, jestli to tam víš, takhle rozmíchno, prostě čokoládové.
1: Fontánka v ovoci,
2: různé takové ty takové, to ti tak praskne, takové baňky, jakoby, kde je čokoláda a všechno máš to v té horké čokoládě.
1: To znám, to vajíčko dáš do mikrovlnky, pak do toho kousneš, že to ti vystřelí v hlavě.
2: Ne, to není ono. Ne, prosím vás, Chocobos je úžasná čokoládovna, pralinkárna, nebo jak to říct, která je kousek od Karolíny, obchodního centrum Forum Nová Karolina. Vy už jste mohli vidět náš reel, protože na návštěvě tam byla Radek a s Romanem a taky
1: s Moňou a s malým bludišťákem.
2: Takže ti tam byli na návštěvě a vypadá to tam prostě naprosto famózně, no a vy budete moct vyhrát 2000 korun, ale já si nejsem jistá, jestli vám to v tomto týdnu budu chtít dát, abych tam taky chtěla zajít.
1: Dobře, tak jdeme na to. Velmi zákeřná otázka, jak jinak, že jo, než při pondělku. Je pravda nebo lež, že Mikaela byla na kravařském odpustu a jela se projet na labutích, jo? Ještě stále WhatsApp
2: 77337 1036.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Posloucháš Fresh Radio! Fresh! Metropolitní rádio!

Studio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

0: Můj oblíbenec Joris Warren tady u nás na Freshy Spirit Bird. Myslíš, že by se to dalo přeložit jako duch ptáka?
1: Spíš, nebo duchovní pták.
0: Duchovní pták, dobrý, tak stačí.
2: Pravda nebo lež?
0: Hrajeme o 2000 korun do Čokobosu a soutěžní otázka zněla. Je pravda anebo lež, že Mikaela byla v Kravařích na odpustu a šla se projet na labutích? Tak řekni, jak to bylo.
1: Ahoj, není to pravda, jelikož nechtěla být trapka, aby jela sama. Jedna z odpovědí, já to prozradím za chviličku. Ahoj,
0: dobře.
1: Je to pravda, tak určitě je to pravda. Já jsem vlastně tak jako, musíte říct oboje, jo. Je pravda, že jsem byla na Kravařském odpustu.
0: Ano.
1: A je lež, že jsem jela na Kačerech, protože jsem byla na autodromu.
0: Tak
1: pustám nějakou zprávu.
0: Jedna hlasovka tady.
3: Ahoj, je to lež, nebyla na labutích, ale byla na autodromu.
1: Tak,
3: čau.
1: To je ta správná odpověď. Já bych opravdu jako se cítila trapně na růžovém Kačeru. Jako, že bych tam jela sama, už tam nebyly ani děti, tak bych si připadala jako ten, jak se to jmenoval, dědictví.
0: No?
1: Kdybych měla tolik v žile, tak bych na to asi šla. Ale já jsem téměř nepila, takže nic.
0: Mě tak blbě, že nemám ani
1: tušku. Přesně tak. Hele, Adélka dneska postupuje. Dobrý den, odpovídám na otázku. Byla tam a chtěla se projet na labutích, ale nikdo s ní nechtěl jít. Nechtěla se na nich projet sama, myslela si, že to bude divné. Takže odpověď byla v Klavařích, ale neprojela se. Takže já jsem dneska vybrala odpověď Adélky, koncové číslo 869. My ti gratulujeme a postupuješ do pátečního finále.
0: Adélko, si první v našem pořadí a nutno dodat, že pohodně dlouhé době v pondělí je zapsána jako první v pořadí žena.
1: No to jako, jo? To každopádně.
0: A přátelé, dobře si uvědomte, že jsme slíbili a budeme to tvrdě dodržovat od 1.9. Veškeré tyhle ty soutěže budeme tlačit přes naši aplikaci. To znamená, doporučujeme stáhnout si naši aplikaci a popřípadě vy všichni, co už to v telefonech máte, taky co? Tak
1: aktualizujte. Prosím vás, vždycky tam musí být váš e-mail a telefonní číslo.
0: Jo.
1: Jinak to, jako
0: jinak
1: my
0: to
1: nebudem
0: nepůjde.
1: To, jako, když my tam to... máte ty vaše přezdívky, kdo to si to má vycucat z prstu, kdo
0: jasně,
1: to je.
0: My to chvíličku budeme tolerovat, ale my vás k tomu donutíme, abyste si to prostě tam dali, protože nebudete vyhrávat.
1: No, to
0: budeme
1: jednoduché.
0: Chodit my a budeme to všechno to sníme, vypijeme a tak.
1: No, začínek bychom vypadali za chvilku, prosím tě, uklidni se.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Timmy Trumpet a taky Venga Boys Up and Down v 15 hodin a 1 minutu.
1: Doprava.
0: Hezké odpoledne, mrkneme na cesty do toho našeho krásného Moravskoslezského kraje. Tak, silnice 474 v Jablunkově, což je okres Frýdek Místek, abych vám to tak nějak jako přiblížil, kousíček od toho je penzion na Kamincu. Jo, tak tam je dopravní nehoda a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, protože tam osobák se střetl s cyklistou. Lidi opatrně na sebe.
2: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: No, super.
8: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Hezky, Green Green Grass, tohle to nebyl nikdo jiný než George Ezra tady u nás v našem odpoledním vysílání Rychlé roty.
1: No,
0: Marek a Mikaela a máme tady, hele, výjimečně, tady máme kolegu, který se nám ozval. Je to zaskakovatel za mě, bych to tak řekl, když tady nejsem.
1: Honzíko.
0: Ano, Honzík a samozřejmě borec, který o víkendu má svůj pořad, který se jmenuje?
1: TikTok.
0: Výborně, tak to chceš, Honzíku?
2: Nazdar, bando, já jenom hlásím dopravní nehodu, která se stala u Sokolovny na Závlatí v Bohumíně, tam křižovatce směrem na Rychval se srazila dvě osobní auta a teďka to tam sepisují a celkem to tam blokují a nestojí tam úplně přehledně, tak jenom s tím počítejte. Čus.
0: Hele,
2: čus.
0: Super, díky za informaci. A?
1: To je dobře, že na vás takhle myslí.
0: No tak jasně, aspoň někdo.

0: No Marečku, můj víkend už máme za sebou, já už jsem se tady podělila o to, jak jsem byla na autodromu, teda na kravařském odpustu, že nikam jinam mě nikdo nedostane. Nikdy, prosím vás, ani to neskoušejte, můžete mi kupovat lístku, kolik chcete, já stejně tam na ty atrakce nepůjdu, ale co jsi dělal ty?
1: Já jsem ho měl tak trošičku pracovní, sice jenom v sobotu, ale to tak jako stačí. Dělal jsem takovou podržtašku Alešovi, tak jako byl jsem takový tajný Aleš Bruna, kdy na jedné akce v jedné nejmenované dědině a předskokán jako jedné nejmenované kapely, kdy vlastně Aleš tam měl být, jo, nebo prostě mělo se tam hrát, než ta kapela přijede, ale oni nás stejně nepustili na jeviště, protože zvukař řekl, neexistuje, se potom tady budeme hádat, ne, kapela přijde, DJ odejde a tak dále. Tak jsem pustil nějaké dva mixy Alešové, které jsem měl připraveny přímo prostě od zvukaře.
0: Takže jsme to zase jo, čmajznul,
1: ale teď, jako ne, ale to tam nějak jako prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Horší bylo, že tam za ním přišly nějaké dámy, které ho chtěli vidět v akci, zjistili, že tam není, tak prostě strašný kravál, vrácení vstupného a tak. A pak byla ta kapela, zábavovka nějaká, nebo nebudu to komentovat, co to je zač. A teď si představ, že uprostřed tracku nebo prostě uprostřed písničky hlavnímu zpěvákovi bouchne na kytaře struna. On přestane zpívat, kapela hraje dál, on si jde vyměnit kytaru, což trvá asi nějak minutu a půl. A jakmile se vrátil k tomu mikrofonu a začal znova zpívat, tak druhému kytaristovi odešla kytarové kombo.
0: To je peklo,
1: no, takže
0: kapelu.
1: Odešlo kytarové kombo ve finále, nějak to tam poupravili, spravili, no a tak jako nějak to dohráli a pak už prostě Aleš Bruna in the mix, no.
0: Ale víš co, tak jako to si představ, jak ta technika jako tě zradí, to není nic příjemného, no, když máš rád. A tak to se ti stalo taky určitě už několikrát, ne?
1: No jasně, to se prostě stává, ale víš, takový ten pocit, kdy borec do refrénu a teď rup, jo, teď, a on z ničeho nic přestane zpívat a začne se věnovat té kytaře, no, je to takové divné.
0: Takové ty trošku, lepší kapely už mají toho svého nosiče, který jim to rychle vymění za druhou kytaru, víš?
1: No, tak ti to rozhodně nebyli, no.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: To byl teda teďka úvod, to byl začátek. Já jsem si říkala,
1: klasika, ne? Já to potřebuji pomačkat, víš, jak věty, šavle, jak by to mělo být, jak to bude a tak.
0: Já jsem si říkala, že nemáš moc velké prstíky teďka na to, ale ne.
1: Ne, já jsem to trošku jakože do kříže postřeházená, to nevadí vůbec. Od dnešního rána až do čtvrtečního odpoledne, pokud to tady vidím dobře, tak probíhá soutěž přes aplikaci, přes naši aplikaci, rádiovou aplikaci, přes aplikaci Fresh Radia, soutěž z Brain Market.
0: Jo, to je ta aplikace, o které už tady mluvíme a pořád vám to říkáme a připomínáme. Vy budete mít možnost vyhrát, a teďka pozor, ve čtvrtek ráno, ale také odpoledne, je voucher za 1000 korun právě do Brain Marketu. Mm-hmm.
1: Kdybyste chtěli vědět, co to je Brain Market, tak to je takový market, kde vám dají nový mozek.
0: No, skoro jo, protože všechny ty přípravky a vitamíny, to, co tam mají, tak možná by se to dalo i takhle nahradit mozek.
1: To znamená podpora všech životních funkcí, hlavně mozku teda.
0: Čehokoliv. Podpora. A je jedno, jestli to je mozek, který zrovna máš na mysli.
1: Jasně, takže poslouchejte nás už od dnešního rána až do čtvrtečního odpoledne. Brain Market. Mimochodem, tihleti borci podporují B7. Víš, co to je B7?
0: Já vím, co to je B7, ale ty jsi mě tady ptal mimo éter, co to je.
1: Já to vím taky, ale já jsem neviděl, že to má takovou zkratku. Jo. To je Beskydských 7 vrcholů, že jo?
0: Ano.
1: No, dobrý, no.
0: To bychom nikdy neoběhli ani my dva dohromady, že bychom se to rozdělili. Asi ne.
1: Ty začneš a já skončím v cíli, jenom tak překročím tu pásku.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Já myslím, že už jste si zvykli, že to pondělní vysílání Rychlé roty je tak trošičku kraťoučké, nebo lépe řečeno ukradená hodina, kterou nám ukradli kluci Jirka Kratochvil a... Co se směješ?
1: No, jako jak to
0: a Radek Erben
1: říkáš,
0: a ukradli nám ho pořadem, který se jmenuje Sejdeme se na Freši.
1: Oni tam vždycky mají velmi zajímavé hosty, takže já si myslím, že to, že tady teďka tu hodinu s váma potom nebudeme, tak je to adekvátní, že to jako kluci umí vynahradit, že to tolik nebolí.
0: Jasně, takže dneska po 16. hodině představí Bogdana Siderku z ikigai.cz.
1: ikigai.cz.
0: No, jak se omlouvám, tak ikigai, nejsem gay.cz. Co kdybychom přestali pořád řešit, čím jsme dobře a začali využívat to, co je nám přirozené?
1: No, co je pro tebe přirozené, krom tvého přirození?
0: Nejsem gay.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
6: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Rychlá rota! A nebo dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Time. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Oprava.
1: Krásné odpoledne, máme krátce po 16. hodině, pojďme se společně podívat na cesty. Šenovská ulice společně s křižovatkou Lihovarská v Ostravě Radvanicích, tam je dopravní nehoda. Bližší info nemám. A ještě jedna dopravní nehoda je v ulici Budovatelská v Bílovci, což je okres Nový Čín a tam jsou v sobě dva osobáci. No a teď už sejdeme se na freši, mějte se krásně a zítra po 14. hodině ahoj!
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Buď fresh!

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Co kdybychom přestali celý život opravovat svoje slabiny a začali konečně stavět na tom, v čem jsme přirozeně dobří? Právě o tom si dnes na Freši budeme povídat s Bogdanem Siderkem, zakladatelem společnosti Ikigai.cz a průvodcem metodikou silných stránek Gallup. Podíváme se také na to, jak silné stránky fungují v životě i v biznisu a proč mohou zásadně změnit práci s lidmi i sám se sebou. Tak pojďme na to.
2: Bogdane, ahoj, prosím ahoj. Tě, když se řekne teď v úvozovkách silné stránky, tak co si pod tím opravdu běžný člověk má představit?
3: Tak kdybychom se na to podívali, co si představí běžný člověk, tak to je cokoliv, co mi jde, cokoliv, co umím, cokoliv, co mi jde o přírody. Jo, a samozřejmě zabýváme se tím už dost dlouho prostě a každý si může najít to, v čem je dobrý, prostě to, jakým způsobem. A já bych řekl, že to může být spojené hodně s hobby, s tím, co mi fakt jako jde. A samozřejmě později se dostaneme k nějakým detailům, ale zkuste si představit, že když necítíte čas a děláte nějakou věc, tak pravděpodobně to bude nějakým způsobem spojené s tím, v čem jste dobří, co je vaše silná stránka.
1: No tak třeba dneska, Radku, ty silné stránky objevíme. Jsem na to moc vědavý.
2: Třeba mluvení a moderování.
1: je to tak. No ale jedná se o test osobnosti, že? Takových testů osobnosti je přece jenom celá plejáda. Tak v čem je Gallup jiný než ty ostatní?
3: To máš pravdu, že celkem dalo by se říct podle nějakých průzkumů, že na světě máme přes 100 000 různých testů osobnosti. Počínaje už tím základním, který máme všichni v sobě, a to je muž a žena. A to je základ prostě. Každý jsme trošičku jiní. Ale když půjdeme dál, testy osobnosti, můžeme se dívat na to, jestli někdo je extrovert, introvert, flegmatik, cholerik a tak dále a tak dále. A Gallup tento posunul na trošičku jinou úroveň tím, že začal zkoumat to, v čem jsou lidi přirození. Vlastně ten člověk, co to vymyslel, pan profesor Clifton, teď už nežije, teď už vlastně jeho syn to řídí, tak ten dělal velký výzkum na lidech. 100 000 lidí vzal a u těch 100 000 lidí objevili různé vzorce chování. To, jakým způsobem se ti lidi přirozeně chovají. Když potkáte člověka a teď jeden člověk bude mluvit, jeden se bude doptávat, jeden vám podá ruku, jeden se bude na vás dívat, druhý jinak. To jsou všechno naše vzorce chování. A oni identifikovali těch vzorců stovky a stovky, stovky. Následně to strčili do nějakých skupin, udělili z toho skupiny a celé to nasadili na takzvanou Gaussovu křivku, to znamená zeptali se, které z těch skupin jsou nejčastější u té velké skupiny lidí. No a tak přišli na to, že existuje nějakých 34 skupin, které jsou společné pro 98% populace. No a to byl ten vstup do toho, proč vytvořili ten test.
2: Já tady vidím jednu věc. Někdo je třeba v něčem slabý, takže opravuje neustále ty slabiny a druhý říká, proč to děláš? Já bych chtěl, aby si neustále zdokonaloval to, v čem jsi silný. Takže proč se podle tebe vyplatí rozvíjet to, v čem jsme silní a neopravovat ty slabiny?
3: Já bych řekl, že to je velmi jednoduché, protože to, v čem jsme silní, nás většinou baví. Prostě, když jsme v tom dobří, tak si zkuste představit, že jste v tom dobří, baví vás to, tak přirozeně se budete chtít tady v těchto věcech rozvíjet a bude vám to příjemnější, než něco, v čem jste slabí dlouhodobě, když někomu nejde Excel a řeknete mu, no tak se ten Excel musíš doučit, no tak zkuste si představit, jaká bude jeho motivace, jak bude do toho zapálený. Ale naopak, když třeba rádi mluvíte, rádi moderujete a teď vám někdo řekne, no tak pojďme natočit nějaký ten podcast, no tak jdeme do toho.
2: Já nesnáším Excel. Já nemám rád Excel, Bogdan se trefil, takže mluvíme, no, proto no. Mluvíme, proto neděláme Excely.
1: Mluvil jsi de facto o takovém tom pocitu flow?
3: Je to tak. Je to jeden z možností, jo, jedna z možností, jakým způsobem můžeme poznat, že daná činnost obsahuje nějaké části toho, v čem jsme opravdu dobří, nebo co nám půjde, co může být naší silnou stránkou. A těch celkových faktorů máme 5 takových.
1: Bogdane, řekni našim posluchačům, jak dlouho s metodikou pracuješ ty osobně?
3: Já osobně s tím pracuju více než 10 let.
1: 10 let. No a máš pocit, že lidé svoje silné stránky znají, anebo je naopak objevují právě díky tobě a díky metodice Gallupu?
3: Ono to je obojí. Je to opravdu obojí. Protože my přirozeně ve svém životě s časem zjišťujeme, v čem jsme dobří, co nám jde. A ten test nám to může akurát urychlit, protože nepůjdeme cestou pokuzomil, ale poznáme to nějakou vědeckou metodou. A o tom to je.
2: Naším hostem v pořadu Sejdeme se na Freši je Bogdan Siderek. Za chvilku se budeme bavit o možná aha momentech, a nebo o reálném životě. Zůstaňte s námi.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši dnes s Bogdanem Siderkem na téma silný stránek. Moje první otázka tohoto bloku je, zdali si, Bogdane, pamatuješ na moment, kdy jsi poprvé své silné stránky začal uvědomovat?
2: To je velmi dobrá otázka, protože z jedné strany jsem si je uvědomoval celý život, ale ne úplně, kdybychom řekli, takovým tím vědomým, tím aktuálním způsobem. Začal jsem to objevovat, co mi jde, co mi nejde, v čem se budu cítit, v čem se nebudu cítit. Já jsem měl takovou zajímavou cestu životem, protože jsem na začátku po střední šel studovat medicínu. Tam to nevyšlo. Tam jsem zjistil, že to zupání není úplně to moje, i když jako biologie mě celkem baví. Pak jsem vystudoval ajťačinu, takže to je strašně zajímavé, že jsem ajťák jako původem, jako jo, ten kód a tak dál a tak dál. No a s časem, když jsem v tom IT odvětví začal pracovat, tak jsem zjišťoval, že mě to baví spíše s těmi lidmi mluvit, spíše je rozvíjet, spíše se ptát prostě, co jim jde, jakým způsobem je můžu motivovat. A tam jsem asi začal objevovat to reálné, co mě opravdu baví. A to bylo o tom.
3: A to by nás zajímalo, ono to je hezké, medicína versus IT, ale co je takový nejčastější aha moment, který u lidí při práci se silnými stránkami vidíš? Co si vybavíš v tu chvíli?
2: To je zajímavá otázka. A ano, existuje takový jeden moment, který často bývá, a to je to, že když se začneme bavit o tom, o těch výsledcích toho testu, o tom, jakým způsobem lidi to chápou, nechápou a tak dál, ale velmi často já se těch lidí ptám při té interpretaci, při tom, jak se o tom bavíme. Ale řekněte mi nějakou situaci z vašeho života. A tam dostávám velmi často odpověď, no to dělám každý den, nebo to dělám pokaždé, to je vždycky a tak dál a tak dál. A jeden z těch aha momentů je, když těm lidem řeknu, no ale představte si, že ne každý to tak má. Ne každý rád mluví, ne každý rád je pozitivní, ne každý vidí rizika, ne každý má rád čísla, ne každý je tak empatický a vnímá ty pocity. A tam přichází ten aha moment, když těm lidem řeknu, že to takhle jiní nemusí mít, protože v tom momentě ti lidé začínají objevovat, že jsou v něčem výjimeční. A o tom to je.
1: Protože to by byla přeci velká nuda, kdyby jsme všichni byli stejní, ne?
2: No, tak zkuste si to představit, jak by to asi bylo.
1: Radši ne, Radku.
3: No ale na druhou stranu, někdo celý život dělá práci,

0: každodenně, ne nějakou testu silných stránek a nic takového, ale jestli opravdu dělám to, co mě baví, jestli mě to naplňuje, jestli mi to přináší radost, jestli přicházím domů s tím, že jsem plný energie a přemýšlím o tom a chci to dělat, a nebo naopak mi to žere tu energii. A ano, lidi mi můžou říct prostě, no jo, jenže co já mám dělat, jak to mám změnit. Ale tady ten je bod, ten bod je na začátku, ano, můžeme změnit a můžeme věci začít dělat jinak, ale musíme chtít.
1: Na to já jsem chtěl navázat, protože není to teda spíše o tom, že znám svoje silné stránky a budu přemýšlet, jak ty svoje silné stránky aplikuji na tu činnost, kterou právě dělám, než o tom, že nehodím se na to být doktor nebo matematik nebo výpočetní specialista.
0: To je právě rozdíl a to je možná dobrý taky myšlenkový pochod, protože je rozdíl mezi vzorcem a chování a dovednostma, které máme. Dovednosti můžeme mít, můžu být dobrý doktor, můžu dobře operovat, můžu to umět s čísly a tak dál. Ale ta reálná silná, to je moje dovednost, kterou jsem se buď to naučil nebo mám v sobě, ale ten vzorec chování, ta reálná silná stránka je o tom, co mi přirozeně jde. Co opravdu jako chci dělat, co mě táhne, co mě přitahuje. A to je možná další faktor, který, jak můžeme poznat silnou stránku. Nejenom to flow, o kterém jsme se bavili, ale také, ke které činnosti jsem tíhnul automaticky.
1: No a pověz mi, které tvoje silné stránky jsou dneska pro tebe konkrétně naprosto klíčové, které ti možná změnily úhel pohledu na tvoji práci, na to, co děláš, jak žiješ, jak podnikáš.
0: To je dobrá otázka a já bych
1: řekl... My tady na Freshi máme samé dobré otázky.
0: Já vnímám.
2: Snažíme se.
0: A kdybych měl říct nějakou jednu konkrétní, asi bych zmínil prostě takzvaný input, to znamená to, že když chci začít něco dělat nového, cokoliv, tak nejdřív, ale to je pro mě, ne pro každého, pro mě je to o tom, že si to musím nejdřív sám nastudovat, naučit, zjistit o tom co nejvíc, protože já potřebuji vědět informace a tak dál, abych měl vstupy a od toho se můžu odpíchnout a to je to, co mě prochází od jak živa.
1: A motivuje.
0: A přesně tak.
1: Říká Bohdan Siderek, expert ze společnosti Ikigai.cz a také input podle silných stránek metodiky Gallup.
2: Za chvilku pokračujeme, silné stránky v biznisu a týmech, to nás bude zajímat.
3: Sejdeme se na Freshi.
4: No, super.
3: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosauří mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
8: On chodí.
10: On je živý.
7: Hoši, velké řeše s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
12: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Růžový soud.

potěšení pro všechny. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: S Bogdanem Siderkem se bavíme o silných stránkách podle metody Gallup a teď se podíváme do biznisu a třeba do týmu lidí a konkrétně by mě zajímalo, co se v týmu změní ve chvíli, kdy lidé začnou znát své silné stránky.
2: Já bych řekl, že dějí se dvě základní věci. Možná bychom mohli filozoficky uvažovat, že jich je víc, ale základní věci jsou dvě. Jedna z těch věcí je to, že když si lidi začnou uvědomovat, v čem jsou opravdu dobří a co je jejich silná stránka, tak začnou přemýšlet o tom, jak tu práci můžou dělat jinak a které činnosti chtějí a nechtějí dělat. To je ten první bod. To se v těch týmech začne měnit. To znamená, začnou více vyhledávat činnosti, které je baví, a spíše se bavit se svým manažerem, nadřízeným o tom, hele, a to nedalo by se to nějakým způsobem posunout na někoho jiného a tak dál. A tady se dostávám k té druhé věci, která se velmi často děje a to je ten zásadní bod. A to je to, že když už znám ty svoje silné stránky, tak hned dalším krokem je, OK, a jak to má kolega? Jak to má kolegyně? Jak to má tady ten přítel, kolegyně, kdokoliv? Protože v momentě, kdy já začnu vidět, a my děláme i workshopy pro ty týmy, protože to je takovej automatická logická návaznost, tak tam lidi zjišťují, že jsou jiní. Že Franta to má jinak než Pepa. Že tady ten je jiný. A to je velký aha moment, který přichází v těchto týmech, protože přichází větší pochopení. Přichází větší pochopení toho, že Franta, když položí nějakou otázku na poradě, tak mi to nedělá schválně. On je prostě jiný, protože se ptá na jiné věci, protože chce vědět něco jiného. A to je ten zásadní aha moment. Zlepšení komunikace, větší pochopení lidí během vlastně jako spolupráce. A kdybychom šli dál, tak toto, ta druhotná návaznost je zvýšení efektivity. Ale ta efektivita přichází s tím, že lidi si mezi sebou umí lépe komunikovat, lépe si věci vyjasnit, lépe mezi sebou mluvit, protože se lépe chápou. Takže tak.
3: No dobře, ale ta vítězná strategie takzvaného vítězného týmu je o tom, že budu mít v týmu lidi se stejnými silnými stránkami na těch prvních třeba 5-10 místech, anebo je to naopak v té rozdílnosti lidí?
2: To se na mě ptáš, protože dobře znáš tu odpověď, jako protože ty si u mě tím prošel a
3: tak
2: znáš to.
3: Tak snažím se ti nahrávat.
2: Ano, ano. Dalo by se říct, že, nebo někdo by se mohl říkat prostě, když budu mít samé pozitivní lidi nebo samé lidi, kteří mají něco takového, tak to bude fungovat, ale opak je pravdou. Právě ta variabilita, ta diverzita, ta rozdílnost právě přináší ten největší efekty. Samozřejmě můžeme se na to dívat z krátkodobého hlediska nebo z dlouhodobého hlediska. Krátkodobě, když máme nějakou silnou stránku, která v tom týmu převažuje, tak nám může přinést něco. Ale každá ta silná stránka podle té metodiky, a to jsme se tady nebavili o tom, má svoji pozitivní a negativní formu. A přesně o tom to je.
3: No to by mě zajímalo, jestli by to šlo aplikovat i k nám do rádia. Víš, když tady všichni rádi mluví, tak jestli by se ten tým neměl složit i z někoho, kdo třeba nerad mluví.
1: Je introvert. V rádiu by to bylo zajímavé.
3: Ale zase byla by tam ta diverzifikace.
2: To by bylo velmi zajímavé a zkuste si představit o to, jakým způsobem ten podcast, jaký typ lidí to přitáhne, když tam budete mít právě někoho, kdo více mluví klidněji, takové ty čísla a tak dál, bude mít jiný typ energie. Toto je
3: no
2: ta
3: totiž
2: diverzita.
3: Totiž to je dneska velký trend a tomu se říká ASMR. Viděli jste to někdy, pánové? Tam se šeptá, nebo tam jenom ťuká. Slyšíte jenom zvuky, které se dějí na pozadí, ale nemluví.
1: No my zdravíme zvukaře, který nás teď bude míchat takzvaně, když budeme potichu mluvit, co z toho bude?
3: No děláme ASMR.
1: ASMR, dobře. No nebudeme dělat ASMR. Já bych spíš pracoval se silnými stránkami tak, aby to nebylo jenom na oko, aby to hezky fungovalo, ale aby to opravdu podávalo lepší výkon. Jo, jak to udělat v tom týmu, aby se neřeklo tak, já jsem vám to řekl, teď víte, co máte dělat, tak hezky fungujte. Ne, ten proces musí fungovat na výkon, asi, aby to mělo i nějaký smysl. Tak jak to udělat, aby to nebylo jenom na oko?
2: To je věc, která je velmi častá. A můžeme se bavit o tom takovým způsobem, že lidi si vezmou nějakou metodiku a to je jedno, která to je metodika, jestli to je prostě Clifton Strengths, jo, to znamená Gallup, prostě, nebo jakákoliv jiná metodika. Ale to je jenom prostředek. A to je jenom prostředek. A o tom to je. Protože reálný výsledek přijde v momentě, ne když si uvědomím, že mám dobrou komunikaci, ale kdy tu komunikaci reálně začnu využívat. Kdy přijdu za kamarádem a řeknu, hele, chceš, abych ti pomohl tady s tou prezentací? Tak pojď mi to říct prostě, já ti to odprezentuju a ty za mě připravíš ty čísla. A v tom momentě to začíná fungovat, kdy lidi mezi sebou si začnou pomáhat na základě těch silných stránek, protože ta silná stránka není o tom, že znám nějakou svoji, tak jak my to říkáme, top pětku nebo kolik, pět silných stránek, 10 silných stránek, ale když to převedu do té praxe, když najdu činnost, ve které to můžu využít, v tom momentě to začíná fungovat, v tom momentě se to začíná dít a to se neděje na workshopech, to se neděje na konzultacích, to se děje právě v tom každodenním životě, kdy vím, že ten Franta prostě potřebuje ty čísla jinak zpracovat a když mu pomůžu a umím to s čísly, tak prostě to bude rychlejší.
3: Přátelé, a chcete důkaz místo slibu, jak silné stránky mohou pomoct vám, anebo jak pomáhají už ve firmách, kde to skutečně funguje, tak vydržte ještě malou chviličku a poslouchejte dál, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Bogdan Siderek stále u nás ve studiu, povídáme si o silných stránkách a teď ještě o biznesu. Konkrétně, Bogdane, příklad z praxe, kde práce se silnými stránkami vedla opravdu k viditelnému biznesovému výsledku. Napadá tě teď něco?
2: Teď nevím, jestli můžu zmiňovat konkrétní názvy firem nebo tak, ale
1: zkusme
2: zůstat na té úrovni, kde vím, že to fungovalo. V jedné organizaci tady v Ostravě, když jsme začali pracovat se silnýma stránkama, tak přišla jedna velmi zajímavá věc. A to je to, že ti lidé si začali ty silné stránky dávat na dveře svého kanclu a když si člověk do toho kanclu přicházel, tak automaticky věděl, že tady Franta Markéta prostě má takové a takové silné stránky a tam to začalo přinášet ty výsledky, protože tam to začalo fungovat a lidi začali rozumět. To je jedna věc. Druhý příklad mám z jedné firmy, se kterou teď už dlouhodobě, už druhým nebo třetím rokem spolupracujeme a tam přímo za mnou přišla jedna manažerka nebo majitelka té firmy a říká mi, díky právě tomu, že jsme s tím začali pracovat, tak ti lidi, ti manažeři začali si uvědomovat, jak to funguje. Jakým způsobem s těma lidmi mluvit? Protože to není o tom jenom, a to se dostáváme možná k další části, že já jako kamarád nebo nějaký kolega z práce znám ty silné stránky tvoje, ale když můj manažer začne to vnímat, začne vnímat, jaké úkoly, typy úkol mi může dávat a nemůže mi dávat, tak v tom momentě začalo fungovat. A tam jsem začal vidět prostě ty reálné výsledky z toho, že ti lidé začali lépe fungovat. Ale konkrétně, kde by se to dalo použít? Těch firem je hodně, jo? Ale ne, teď z hlavy, že bych prostě nějak hned vyplivnul.
3: Dobře, tak my se pochopili, že silné stránky jsou opravdu klíčovou metodikou, jak nastartovat například komunikaci v týmu, možná i komunikaci obecně mezi lidmi, jak nastartovat efektivitu a nebo možná probudit osobní talenty. Ale řekni mi, Bogdane, kdybychom chtěli začít pracovat se silnými stránkami hnedka zítra, nebo možná hned dneska, jaký je první krok, který bychom měli udělat?
2: A teď se bavíme přímo o metodice Clifton Strengths nebo
3: přesně
2: obecně?
3: Přesně tak.
2: Kdybychom se bavili o metodice přímo Clifton Strengths, tak základem je udělat si ten test. To je podle mě jako ten první krok. A když si nechcete dělat ten test, protože ten se dá najít na internetu, na našich stránkách, najdete možnosti, můžete se nám ozvat, to samozřejmě můžete udělat, ale také nemusíte jít přímo prostě do toho testu. Stačí se sám sebe zeptat, která věc mě baví, kterou věc rád dělám a tak si začnu identifikovat ty moje silné stránky. A na to je těch 5 faktorů, které bych vám zmínil. Některé už jsme se bavili. Ale 5 faktorů, podle kterých poznáte, že daná činnost pravděpodobně nějakým způsobem bude obsahovat vaši silnou stránku. První, touha. Vždycky mě to táhlo. Chtěl jsem to dělat. Prostě mě to přitahovalo. Druhá, flow. Třetí, rychle učení. I když tu věc dělám skoro poprvé, tak nějakým způsobem automaticky vím, jaké ty kroky mám udělat. Čtvrtá věc, nádech excelentnosti. To je taková zajímavá věc, že něco vám jde, vy něco uděláte, lidi kolem toho si všimnou a řeknou, to je super, to bych nikdy tak neudělal. Ale vy si řeknete, to normální, ne? To umí každý. To je nádech excelentnosti. A pátá věc, hluboká satisfakce.
1: No a teď poraď něco těm, kteří si myslí, že žádné silné stránky fakt nemají, že jsou možná tak na tom špatně, že si nedůvěřují a že si říkají ne, já nic nemám, já nic neumím. Je to možné? Existuje to? Už se setkal s někým?
2: To je zákeřná otázka z jedné strany, ale teď zkusme se na to podívat z hlediska té metodiky. Jo? Ta metodika vlastně podle toho, jakým způsobem odpovíte na ten test a jak si řeknete, vždycky vám vyjde něco nahoře. Každý z nás je v něčem dobrý. Je to jenom o tom objevit to, najít to u sebe a hledat to. Protože když si uděláte test, je to zkratka. Dostanete se k tomu dřív, dokážete to objevit, dokážete to pochopit, konzultantom vám to vysvětlí. Ale pokud chcete jít tou delší cestou, zkoušejte. Zkoušejte, které činnosti vás přitahují, jakým způsobem se tváříte, jakým způsobem vám to dává nebo bere energii daná činnost. A o tom to je. A když to budete dostatečně dlouho zkoušet, tak uvidíte, že některé činnosti budete rádi dělat. Některé ty budete spíše odkládat.
3: Jedna věta na závěr. Kdyby si měl prodat metodiku silných stránek sám za sebe jednou větou posluchačům, kteří právě teď přišli k rádiu, jak by zněla?
2: Já bych se vrátil opravdu k té větě, kterou řekl ten tvůrce, to znamená Donald Clifton. Jedna věc, která vám pomůže hned teď. Když se díváte na druhého člověka, nepřemýšlejte o tom, v čem on je špatný, nebo co mu nejde, nebo jak je rozdílný od vás, ale jak vám může pomoct. V čem on je dobrý, jakým způsobem můžete s ním lépe spolupracovat. To je mentální switch, mentální zkratka, kterou když začneme aplikovat ve svém životě, tak se z ničeho nic začnou dít opravdu věci.
1: Kéž by to praktikovali i politici a vůbec lidé na celém světě, to by nám bylo pěkně. Skončili jsme pozitivně. Bogdan Siderek, zakladatel Ikigai.cz a průvodce metodikou silných stránek Gallup, byl naším hostem. Uslyšíme se taky jednak na Spotify, anebo sejdeme se na Freshi, to je náš pořad, ve kterém právě teď jsme, takže Bogdane, moc děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuji za pozvání, krásný den.
3: Co dodat na závěr, nechť vás silné stránky provázejí. Naschledanou.
0: Sejdeme se na Freshi. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kraiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Je to tady, jako každé pondělí, tady téměř každé pondělí, pokud si třeba nedáme dovolenku. Začíná hitparáda Extáze, Music Chart na Fresh Radio. Ve známé už to dvojici, můj fenomenální vydovolenkovaný kolega David Dale.
1: No a naproti mě u mikrofonu vás uvedl Ondra Turda. A já jsem jenom chtěl říct, že dovolenku si dáváme minimálně, takže se to moc nestává, že bychom tady v pondělí přece nebyli.
0: Nestává. Já když třeba občas nejsem, tak naopak to není zadovoleno, ale zatím, že mé pracovní povinnosti už mi nedovolí ani jedenkrát týdně na dvě hodinky si užít tuhle tu zábavu, která je v podobě toho, že vám právě s mým hudebně znaným kolegou přinášíme dvacítku toho nejhranějšího v uplynulých 7 dnech na stanici Fresh Radio, co se tady odehrálo a co rotovalo nejvícekrát. Myslím si, že i dnes můžeme začít, nic nám v tom nebrání, a já tady dávám šanci svému kolegovi, aby nám přečetl, kdože to je na 20.
1: Je tam partička Pnau společně s Warning.
0: Warning.
1: No a song nazvali Tu Corazon, takže něco se srdcem, že jo?
0: Tu Corazon alias Your Heart.
2: Místo 20.

0: Ondro, myslím si, že na začátek hit parády příjemně veselý, samozřejmě letní song, protože léto stále ještě, i když pomalu dobíhá,
1: ani
0: tak vlastně...
1: Ani o tom nemluv.
0: Ale pozor, kalendářně ještě měsíc, takže to je v pohodě.
1: Pohodka. Corazón, taková latinsko-americky znějící záležitost, mě to hodně bavilo. Jo, veselé, hravé, tak nám zavolej.
0: Vidím v tobě velký potenciál. Minimálně na těchto linkách by ses možná i užil.
1: Ahoj, jmenuji se Ondra.
0: A u toho by si třeba vymalovával omalovánku, že? Jako no, no. Nebo holky u toho možná pletou, jak si říkalo vždycky. Ty tam utracíš ty prachy, a ona si tam háčkuje u toho.
1: No, nevím, no, tak to bych, ten svetr bych asi nechtěl vidět potom.
0: No, ale na telefonu, jakoby, jo.
1: Já to chápu.
0: Tehdy ze začátku ty videa neexistovalo, tak začalo se po telefonu.
1: Ano, ano, ale když jsi mluvil o tom potenciálu, tak Potential je track, který se umístil opět v top 20 nejhranějších tracků na Fresh Radio, na svědomí ho má Sombr. Nám se velmi líbí a jako můžeme naprosto v pohodě říci, že pokud se mi to třeba podaří pustit, jo, když budu tak šikovný, no, že to takhle zastavím a pustím to znovu, protože by se to nějak nepovedlo.
0: Ne, co na to může být těžké, Ondro?
1: Tak někdy ti ujede, počkej, zkusíme to repete.
0: Extáze Music Chart. A tak to jsem zvědavý, jestli to...
1: A já myslím, že jo, už se to rozjelo pěkně. Tak teda ten potential můžete mít všichni v sobě. A když ho nemáte, no tak musíte co? Trénovat.
0: Trénovat, jinak 19. místo.

0: Somber Potential 19, taková uklidňující, bych trošku řekl, no, záležitost.
1: Poté jakoby veselé 20 nás to tak trošku zase jako
0: hodilo zpátky do reality. To je přesně jako ten návrat z té dovolené, přijdeš vysmátý a pak ti to tam řízne a tak pojď makat.
1: Ráno odkládáš dvakrát odchod do práce, že ještě nejde, že to je ještě 10 minut. Jo.
0: Máš takovou tu funkci posouvání budíku?
1: Ne, nedělám to maximálně jednou, protože to radši dávám, protože už se mi stalo, že říkám ne hned. A ještě jsem zavřel to oko a za půl hodiny, takže problém. Jo, takže radši dám to, ale nedělám to 10krát, jako jednou. To je limit, jakoby, těch 9 minut. No.
0: Rozumím.
1: Někde jsem mi četl, proč je to 9 minut. Nevím, jestli je to na všech teda mobilních zařízení 9 minut. Ale na
0: to,
1: těch...
0: si můžeš nastavit. Člověk.
1: Můžeš, ale nějak je to přednastane na 9 minut a někde jsem četl proč a už jsem to zapomněl.
0: No tak to fakt jako najdi, protože to mě zajímá. No.
1: Měl to asi nějakou hloupou myšlenku, ale někde jsem viděl takový článek.
0: No možná to je proto, aby si od někoho neutekl. Runaway, tak se jmenuje track, který je na 18 a kdybyste mě zastřeli, tak já mám takový ten problém, kdy si Cascade a Kaskádu vždycky přemýšlet tím, kdo je kdo výslovnosti, ale tohle bude Cascade.
1: Ne, tady tahle ne právě.
0: Ne, to je zase ten projekt.
1: To je ten,
0: vždycky
1: DJ, podle mě kanadský, ale teď si nejsem úplně jistý a C jako na začátku jako Cyril se píše do zpěvačka.
0: Jo, no a vždycky nad tím přemýšlím, kdo je kdo. Společně s ním Glockenbach, Caitlin Aragon, jasně, no, takže tam Caitlin Aragon, tak to bude DJ. A track, který se jmenuje Runaway. Místo 8.

0: Cascade, Glockenbach, Caitlin Aragon, track Runaway, to byla 18 a je to tady ten DJ, americký DJ.
1: Ono ten Cascade mi tam ta Kanada nějak skočila, ale samozřejmě známého, velmi slavného kanadského DJ, no.
0: Jo.
1: Co nosí takovou tu speciální přilbu na hlavě.
0: No, myslíš chcíplou myš.
1: Ano.
0: on s tím nehraje.
1: Už to nemá jako permanentně, už si to vždycky jako by dá, takže to sundá, na rozdíl třeba od toho Marshmallowna, který to prakticky jako nikdy ještě veřejně nesundal.
0: Tak to je výhoda, může kdokoliv, jo?
1: Kdokoliv tam má zrovna čas, no.
0: Je to tak. Na 17. bude Alan Walker, s ním Ava Max a track Fate, ale my se vracíme zpátky k tomu, co jsme načali před trackem, který byl na 18. místě, a to s tím odsouváním budíku, že nějaká ta predefinovaná doba byla 9 minut. Proč tedy? Jako, to je nějaký jako koloběh krve nebo
1: no tak,
0: něco takového?
1: Vidím, že jsi nezapomněl, ale já jsem se naštěstí teda na to podíval a je to už jakoby z minulých dob nějaká časová jakoby doba, kdy údajně prý taková první definice je toho víc těch možností, ale první definice, která na mě vyběhla, je, že je to z dob mechanických hodin, protože tehdy nemohli prý snadno nastavit 10 minut na té mechanice, na kvůli těch ozubených koleček, to prostě nešlo přesně na 10, kdežto 9 to umožnilo. Takže se to takhle nastavilo, no a lidi si prý za ty léta toho jakoby na to zvykli na těch 9 minut, tak proto se to přeneslo i do digitálního světa. No a ještě jsem třeba i našel takovou...
0: Ale teďko jako nad tím trošku jako uvažuju, že v době, kdy byly jako natahovací budíky nebo s ručičkama, tak já jsem si jako opojčil budík, jak to šlo nastavit?
1: Třeba právě, že jsi tam jakoby něco poposunul a netrefil jsi nikdy těch 10, že to třeba, nevím, jo, taky jsme to moc nedělali, to řinčilo nejlépe ještě, já jsem to mýval na talíři pro zichr. Protože, abych nezaspal.
0: Pamatuješ mistra Bína, jak byl ten díl, jak to měl ten budík, jak mu to tu vařící vodu na ten prst začalo?
1: Ale úplně ne, asi, no, úplně
0: tak
1: ne.
0: To je budíček.
1: Já to mýval na talíři, takový malý budík, aby to pořádně řinčelo. No a nebo jsem se třeba ještě tady jakoby dočetl, že taky podle některých znalců je to 9-minutový odklad optimální, protože 10 nebo 11 minut už je moc času na to, nebo dost času na to, aby si znovu spadl do fáze hlubokého spánku, člověče. Místo

0: Kdo začne rejličku?
1: Tak začni ty, když jsi začal.
0: Tak já začnu. Tuhle tu melodii už jsme
2: Minule jsme si říkali, z čeho to vlastně asi pak je, protože
0: no, Excalibur to byl ten film, tuším, jo. 80. let a tam ta melodie zazněla, ale původem je to od Orfa.
2: Karl Orf, no. Rok 1937.
0: Taková stará věc to byla. Taky vím, že v životopise o kapele Doors zazněla tato melodie, i když oni ji vůbec nepředělali.
2: Jo?
0: No, je to tak. A byla prý ta melodie O Fortuna, tak se jmenovala. Mm-hmm. A využita ve velké řadě všech možných, jak bych to řekl, melodií, které byly za nějakým filmem, že tam jako bylo tak trošku samplutné, ale nebylo to úplně vyloženě přiznáno. Tak to je jenom takové ty best-ofky a dejme tomu pokoj, tomu Orfovi, a skočme na jinou mafii, na tu švédskou, společně s Likilí, kteří říkají, že happiness is so sad. Jak to přeložit prostě?
2: To jsme si říkali minule, ne? No, že jakoby štěstí je tak smutné.
0: Jo, a já to zkusím najít za chvíli taky, co to znamená jako v tom volném překladu oficiálně. Máme tady track, který má neskutečnou délku na současné poměry 3 minuty a 50 vteřin. Místo 6.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee a Happiness is so sad. A je to opravdu tak, jak jsme říkali, i volné překlady říkají, že se to může dát přeložit jako ze štěstím smutno. Jak smutné je být šťastný, anebo štěstí v sobě nese smutek.
1: A nebo taky štěstí je krásná věc. Někdo
0: tak
1: řekl.
0: To byl slavný Richard.
1: No jasně, no, on to zpíval.
0: Miller.
1: Já jsem si říkal.
0: Štěstí je krásná věc. Ale prachy! Si za něj nekoupíš. Ellie Goulding Ravers na 15.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
9: Extáze Music Chart.

Jsme zpátky v hitparádě, tohle je 14. pozice Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor a track, který se jmenuje Dancing Without You.

0: Znamená to, Ondro, že jako tancuješ radši z bezemě? Teď jsou tady tak jako tady vyksikl.
1: Já radši vůbec netancuju.
0: Říkáš co, že není to pěkný pohled, jo? I když ty si myslíš, že jako podáváš maximální výkon, nejlepší choreografii, tak ti, co tě sledují, si myslí opak.
1: Pleteš se,
0: to tak má jako spoustu lidí.
1: Já mám sebereflexy, právě proto netančím.
0: Jakože bys to...
1: Takový ten hroší zásudní tanec, to nemusím vědět úplně každý. Jako
0: no ale je to různé, někdo potřebuje strašně moc kolem sebe prostoru, naopak některý hudební styl stačí jako úplně málo.
1: Mně stačí málo, já si podupávám nožkou, to je takové ideální. Tuto vlastnost máme společně s naším kolegou Alešem Brunou. My vždycky vedle sebe stojíme a pod námi je vydusaný důlek.
0: Jo,
1: jo. Může být.
0: A to je taky náročné, ta noha musí jako pořádně ráno brnět. Jakoby.
1: No já mám taky díky tomu křečáky, jako jo, jako vlastně, to nevymyslíš. Hele, taky jsem si takhle jako na dovolené v klubu zpíval a točil jsem u toho video a on ten zpěv, jak jsi blízko toho mikrofonu, no zpěv teda,
0: Takže je to vlastně výraznější než to, co si točil.
1: Tak to bohužel jde slyšet, jo. A já jsem si to pustil a říkám si, už víme, proč jsem se nedal nikdy na dráhu zpěváka. Protože to bych dopadl mnohem hůře, když jsem začínal jakoby DJovat a potom zvučit. Já můžu být z té druhé strany.
0: Ale si jakoby zvučíš, tak nějaký sluch určitě máš, tak jsi byl maximálně o půl tónu.
1: Hele, sluch právě bohužel, nebo v tomto případě bohužel mám. A věř mi, že ani autotuny by si s tímhletím nedali.
0: No jako zapotili by se asi. No?
1: Ne, nezapotili, oni by se sekli normálně, by to vzdali a napsali by Fatal Error. Ne Fatal Terror, to je středeční pořad tady na Fresh Radio, nebo v Ramen Baseu a tam byl Fatal Error. Olivia Dean, ta zpívá přesně o mě.
0: Man I Need.
1: Takového potřebuje.
0: Jo, tak nějakou zpívajícího.
1: Nespívá, netančí.
0: Nespívá, netančí.
1: Ale paří. Ale taky nevaří.
0: Podupává.
1: Podupává, no, víš, ona potřebuje podupávače třeba. Podupáváka nějakého.

0: Olivia Dean, Man I Need, to byla 13. šťastná nebo nešťastná, chtějte nebo nechtějte, ale jako tady mi jako se naznačuje jedna jediná věc. Čekáš, co z mě vypadne, že?
1: No, já už jsem jako trošku ve střehu, jako vidíš se, jak držím ty kolty, jo?
0: Jo. Ona tam má v podtextu talk to me, talk to me. Říkej mi, jo. To má asi ten muž něco říkat. A dokážeš si představit, že by se přeřekla o jedno slovo? Že by řekla třeba říhej mi?
2: Místo 12.

0: zase to krajíme, tu hitparádu, jako třeba narození nový dort. Jo. Máme dobré ostří. Na 12. byli Rehab společně s Orem a All I Am, všechno, co jsem.
1: Všechno, co jsem.
0: Jak bych
1: jsem zapomněl, jakoby už. Já jsem zapomněl, co všechno jsem už.
0: Tak jsi kluk, jsi muž.
1: No, okay. Nějaké základní věci asi zvládnu. Počkej,
0: já se dívám.
1: Jsem středně vysoký.
0: Jaké ty máš vlasy? Ty jsi blondiák původně, ne?
1: Původně jako kluk jsem byl hodně blondiatej. Pak to trošku smavlo, pak to zřídlo. No a teď jsou tam takové nějaké záškvěvy, takový plavý hnědých vlasů.
0: Ale tak zrzek nejsi, je to dobrý. I když na druhou stranu ale nebudeme si nalhávat.
1: Uvažoval jsem o nějaké barvě, teď potkávám lidi s červenou, zelenou hlavou.
0: Já jsem chtěl říct, že růžová by ti slušila.
1: Já s tou růžovou úplně kamarád nejsem, jo. Jako některé, snad nemám ani to lososové tričko, nevlastní. Jak někteří jako vymlouvají, že to je lososová, ale... No, jak si jako nevolím na tu růžovou. Jsem tam, mám růžovou, když mě češe dcerka, tak mám třeba růžovou členku. To ještě snesu.
0: Dcerka, jo, jasně. Budeme ti věřit. Něco jsem tam chtěl říct, ale ty jsi mi tak jako vystřelil veškeré trumfy z ruky, že já už jsem zapomněl.
1: Něco s tou barvou, nebo něco s růžovou?
0: No já jsem tam na ty vlásky, jakoby, no, že ten blondiáček tak trošku vůbec to nevadí. Zara Larsson, Midnight Sun, půlnoční zář, půlnoční slunce. Nedávno bylo zatmění, všichni to sledovali ve velkém, tak se ho hráme i hudebně.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
6: Extáze Music Chart. Extáze Music Chart. Novinky.

0: Extáze Music Chart, Turda a Dale.
1: Duke Dumont, to je první novinka pro tento týden, track Ain't No Game.
2: Není to žádná hra.
1: Žádná hra.
2: Žádná.
1: Vůbec žádná.
2: Vůbec tady nehrajeme.
1: Ani kulečník v kapse.
2: Přesně tak, my tady seriózně pouštíme těch nejrotovanějších 20 singlů za minulý týden a k tomu přidáváme právě ty tři novinky a první dohrává.
1: Teď si mě jako zase přivedl na myšlenku, v čem je základ slova seriózně?
2: Seriózně?
1: Seriózně. Sonny Fonera, Becky Hill, Say Something.
2: Andro,
1: říkej něco.
2: Ty ve všem vidíš prostě významy, dva,
1: ano,
2: minimálně.
1: Významy. No, tak řekni něco.
2: Tak něco, tak
1: něco.
2: Třeba tak posloucháte Extázy.

0: Druhá novinka byla dneska Sony Fordera společně s Becky Hill a single Say Something, který velmi, velmi mám teď rád a mám ho ve svých top desíce, protože, jak jsem už tady říkal, Sony Fordera má skvělou desku, kterou zhruba před 3 měsíci vydal. No a třetí novinka, která právě dohrála a byla z těch dramovějších, tak to byl Dimension společně se Subsonic a single, který se nazývá Ghost Town. Tak tolik trojka, kterou jsme vybrali pro tento týden do Extase Music Chart. No a my začínáme to druhou pomyslnou hodinku, která vlastně vždycky začíná tou desítkou. Tam je velmi úspěšný single od kluků z Holandska, Another, společně s nimi tam je rapper, myslím, nebo hiphopper, jak to je, 54 Ultra, a jako teď to láme jakoby taneční jako svět. A Ondra už trošku jakoby napovídá, o čem to bude. Jdeme na to, Ondro?
1: Pojď, puštěj to tam. Tak budeme zpívat nebo radši ne?
0: Počkej, dá se to, vypnem ten hlavní a pojďme.
1: Ne.
0: Necháme to tak.

0: Ondro, nevím, čím to je, ale ty dobré věci vždycky tak utečou. To je prostě, i kdyby to mělo 6-7 minut, tak to je hned pryč, no.
1: Taková fajn zpívánka. Jako úvod to je druhé hodinky hitparády Extáze Music Chart. Naprosto geniální a stále, jako styl, můžeme říct, že na devíce se bude ucházet už známá to kooperace Karol G a Bruno Marse.
0: Styl, tak jednoduše řečeno mají single.
1: No, stále. Tady je máte, na Fresh Radio. Dejte si volme doprava, zasněte se, představte si, že jste na pláži,

0: To byla devítka ve právě Extáze Music Chart a já se musím k něčemu přiznat.
1: Tak přiznávej, no, tak, ale teď jako, nemusíš, jako, mě to jedno.

0: pořád se v něčem to, tak to byl takový jeden
1: ten, co umí všechno udělat?
0: No jistě.
1: Jo, tak to už vím asi. Teď jsem totiž viděl upoutávku, že zase spouští, tyjo. A teď jsem si říkal, hej, na to bych se zase mohl podívat, no, ale nemám
0: taková,
1: čas.
0: To je taková blbost, jako. Já to vždycky zastihnu v noci, respektive mám, že jo, takovou tu televizi, kdy si můžeš přetáčet a já si to schválně, tam nic není, že jo, tak to tak jako, to a říkal, se pustím si to, tak jsem si to pustil, to je fakt taková blbost.
1: Ale když jsme to sledovali třeba...
0: Hltali jsme to, že jo, to byl jeden z prvních zahraničních, že
1: kolik nám bylo třeba, já nevím,
0: 94 12... začínala ta nejmenovaná televizní
1: stanice. No, tak 11, 12 třeba let,
0: no,
1: tak jsme,
0: 9, 10,
1: tak,
0: no.
1: Takže úžasné jsme říkali, že?
0: Úžasné, no tak to je jeden. A druhý seriál, tak ten, jako ne, že bych byl zakázán, ale vím, že mamka toho hlavního hrdinu, interpreta, vyloženě nesnášela. Jo. A byl to Nick Slaughter. Si pamatuješ?
1: Nick Slaughter,
0: Vražedné
1: jo,
0: pobřeží.
1: No,
0: a tam ta úvodní znělka toho Vražedného pobřeží mi právě strašně evokuje, nevím, či možná těmi bubínky, právě track styl od Bruno Marse a Carol G.
1: Ve mě to zase vyvolalo ty bonga, nebo co to bylo. Teď minulý týden, když jsem s dětmi byl v zoo ve Zlíně a tam si to, na to můžeš zabušit. Tak na to tam valil každý. Takže jak si šel tím kouskem té zoo, tak to tam půl hodiny slyšel, jak to tam každý bubnuje.
0: No. Tak to mi zase připomnělo to, že když občas vyrazíme takhle mezi lidi a jdeme vysílat naživo, tak tuhle naposledy jsme živě vysílali z Dinoparku. Tam byly děti, bylo to super, mimochodem, jako Aleš tam hrál naživo a měl po dlouhé době starší obecenstvo než on, ty dinosaury, teda myslím samozřejmě. A rozdával jsem tam dětem krásný dárek a myslím si, že všichni rodiče nás prokleli. Vuvuzely, ano. Vuvuzely, takže
1: to jsou super, hlavně když to děti zkusí doma.
0: Ano, děti to zkusí doma, že do toho fokus říkám. A rozdali jsme jich tam takových jako 100, bych řekl, a v určitou chvíli tam to nebyl Dinopark, to byl Vuvuzelopark. Zpátky do hitparády Ellie Oaks, Lavinia, Front Row Baby a to bude pořádně rychlý beat.
2: Místo 8.

0: Ondra se hlásí.
1: Přihlásil jsem se, pan učitel Dale mě vyvolal a já jsem jenom chtěl říct, že prostě tenhle ten track, který odehrál na... Na osmém místě, jmenuje se Front Row Baby, mi evokuje strašně náš pondělní pořad Move It, který ovšem není tento týden, ale bude příští týden, dneska to po 19. hodince, tedy posloucháte-li premiéru hitparády Extáze Music Chart, uslyšíte úplně jiné beaty, protože bude Groove, Roman Chvíla jeho hosté.
0: Bude pomalejší, no.
1: To bude spíše podobné tracku, alespoň vzdáleně, který uslyšíte na sedmičce. Zůstaňte s námi, protože tohle je obrovská hitovka a featuring všech možných.
0: Minulá jednička, nicméně ještě až se vrátím k tomuhle rychlému songu, za mě takový typický ostravský song, bo není čas.
1: Ale teď tedy vzpomeníme, dostaneme se k DJovi a nebudeme mluvit o tom Davidu Guettovi nebo French Montáně zpěvačce a Aidanovi, ale budeme mluvit o tom DJovi, který prohlásil, když byl před nějakými 3-4 lety tázán, kdy pojede na ostrov Ibiza, řekl, až tam budu hrát.

0: To jsem teď četl takový článek, že on vlastně hraje i to album, které letos vydal, se jmenuje 21, což je údajně 21 let, který se věnuje DJingu. Mm-hmm. A opravdu říkal, že na Ibicu se podívá jedině tehdy, až ho tam někdo zabukuje.
1: No vidíš to, a booking má v současnosti v nejoblíbenějším klubu na světě podle DJ Magu roku 2025. Uvidíme, jestli 26 obhájí, anebo jestli to bude ten druhý, který to jako má na šlápu, to ten svůj Universe. Uvidíme, ale nemluvíme o nikom jiném, než o Huglovi a track, který se jmenuje...
0: Shine.
1: Pokud děláte nějaké reelsy, máte tam označit Davida Guettu a prý vás pozve na Ibizu.
2: Místo 7.
1: Označte klidně i Fresh Radio, my vás pozveme tady do přívozu, taky to stojí za to, že jo, do studia.
0: Není problém, kdyby chtěl někdo Ecstasy Music Chart živě.
1: Tak můžete holky za náma tančit jak za Huglem.

0: You and I,
1: ty a já.
0: Jsme tady zase, jako každé pondělí, máme extázní muzik čar, no a my jsme vůbec možná nezměnili, že pokud to někdo nestíhá v pondělí, anebo se mu to tak líbilo, tak si to může dát v neděli ještě v repríze, no ale tak já nevím, to jsem jenom tak jako plácnu, no. Tak, a co ty, jo, tak víš, jak si jsou lidé dneska.
1: Já dneska jsem pobavil, raději pojďme na Zerba s Kalinem. Faded Eyes, to je track, který se umístil na...
0: No, umístil, jo, tak...
1: On mítne vybírá, rozumím, jo, umístil se, jako...
0: Jo, to jsi mi připomněl, že ještě dlužím mítne v Chorvatsku, no nevadí.
1: Co pak?
0: No to možná potom příště, jestli nám ještě vyjde čas, možná můžu tak jako lehce nastínit.
1: No tak řekně ne, rovnou, fakt, ne, zajímavé to.
0: Prosím tě, tak samozřejmě letos říkám, ty kone, už tam jedu po desáté do toho Chorvatska pomalu, už bych si mohl koupit tu jejich krabičku, že, na to.
1: Krabičku?
0: Na to elektronické mítné, tak říkám, tak to vyzkouším, stojí to 15 eček pro ty, kdo se tam třeba ještě chystá, normálně objednáš, zadarmo pošlou, a stojí to prostě 15 euro.
1: Jak dlouho to trvá?
0: Do týdne to bylo. Do týdne, ona se samozřejmě ta kartička jakoby napáruje s kartou, kterou jsi zaplatil, tudíž u mě eurokartu.
1: A pak to papá penízky.
0: No a já mám jakoby eurokartu, tak říkám, zaplatím to těma eurama, ať nemám převody, jasně, že, v jiných bankách. Jasně. No a jsi připraven, jedeš, přijedeš k mítné bráně, pípne to, super, pustí tě to, projedeš celé Chorvatsko, vyjedeš dole na jihu, napíše ti notifikace, super, vyjeli jste, jeli jste odtamtuť do tamtuť, bude to stát tolik, tam totiž ušetříš 21%, pokud to využiješ, jasně, proti běžnému, jasně. Jakoby, placení hotově nebo kartou. No a tak si užíváš jakoby celé jakoby dovolenou, normálně tou kartou funguješ, platíš, co tam můžeš, že zmrzlinu, co se dá v obchodě. Ano, natankoval jsem plnou nádrž s tou kartou, všechno na kartě jsou peníze, všechno v pořádku, odjíždím, tak zase vesele jedu do toho extra
1: pruhu
0: pro to, i když tam nikdo nebyl, tak jsem si to stejně užil extra do toho.
1: Celebrita.
0: ENC, nebo jak to teď je. No a najednou to nefunguje. Tak tam mávám, říkám dobře, někdy říkají lidi, že to musíš vystrčit z okna, že máš třeba něco sklo, jo, nějaké tonované, i když... Já ne, ale...
1: Tak jsem ho vystrčil z okna.
0: Tak jsem to vystrčil z okna a pořád se nic nedělo. Tam to pořád něco psalo, ale bohužel jenom chorvatsky, že? Ty, no. Říkám, ty bláho, tak co teď? Couvat, necouvat, nikdo za mnou není, asi budu muset. No a šel tam nějaká obsluha, tak jsem tak na něho jakoby lehce, samozřejmě jsou angličtinou, oni tam taky moc jako neumí, tak říkám jakože no, don't work, jakože mi nefunguje. No, krabička, ukazuje mu je, on mi tam jako říkal, etiketa, takže mám zmáčknout. Tak jsem si teda zmáčknul, tam byla možnost ještě zmáčknout ten lístek jako normálně.
1: Jasně.
0: No a vyjel mi ten klasický lístek, říkám, no ale tak teď už nejedu na tu ENC.
1: Jasně.
0: No nicméně jsem jel, dojel jsem, musel jsem to prostě zaplatit jakoby tou
1: klasicky,
0: ale zase stejnou kartou. No a nakonec jsem doma v té apce zjistil, že mám tu kartu vlastně od toho příjezdu blokovanou, protože pravděpodobně si nedokázali z té karty stáhnout peníze a teď to prostě řeším, kde je chyba.
2: Místo

0: Ondro, z tohohle singlu mám ale pocit, že to je ještě pomalejší na Zerba, než jsem zvyklý.
1: Ano, souhlasím se vším všude.
0: Jako hodně, jako
1: by, je to taková, no. Já bych to dal, jako ukolíbavku bych to dal,
0: ano,
1: na večer.
0: Takový, jako že už půjdeme spinkat, dobrou urod, jako děti, jako na konci párty, úplně super.
1: Ale rozhodně ne, tohle byla pětka, my jdeme na čtvrtou pozici za pár okamžiků. Tam je známý to Flo Rida a track Vacation Anywhere You Want, tak takové, já bych řekl, normálně naprosto aktuální téma, protože vacationy byly rozjety všude možně. Ty jsi to přiznal, ty jsi byl v Hrvatsku, pak jsi byl ještě v Česku a já doufám, že vy ostatní, kteří jste byli kdekoliv jinde,
0: kdyby jsi dostal tu nabídku Anywhere, jak to tam je, ten podtitul?
1: Anywhere You Want, no.
0: Ano, tak co bys si vybral teď, jako neomezený budget třeba nebo něco takového? Kam by se chtěl, jako já, ty už to jako dost viděl, ale ještě něco teda?
1: Tak já mám projetou Evropu.
0: Prčice jako, třeba? Jako
1: tak tam jsem byl taky. Tam dokonce můj kamarád osvětlovač tam žije, no.
0: Když přemýšlím, jestli ten Karibik taky třeba za mě.
1: To by nemusel být jako špatné,
0: Karibiče,
1: no. A potom ty velké divy.
0: Velké, no ale tak to nemusíš jezdit tam.
1: Člověče, já bych se rád možná podíval, kdyby tam jako byl, kdybych si byl jistý, že tam mě nějak nezavřou, tak na Kubu bych se podíval. Tam je to prý nádherné, tam je spousta těch veteránů, to by mohlo vypadat jako fajn.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
15: Místo čtvrté.

0: Tak já jsem si teď představoval, kde teda tu dovolenou strávím a musím se ještě pát do katalogu, no.
1: Tak jednoduchá záležitost, pokud to máš teď na víkend, tak Olešná je kousek, že jo, tak je tam pěkně.
0: Jo, na Olešné jsem byl v červnu, člověče. Tak jsem nějak přemýšlel, co tam ti lidi chodí, jako, že tam jezdí na víkend. Je.
1: Fakt? Tam
0: asi jo, jinak se to otočí. Protože už v červnu tam byla voda zelená.
1: Ne, fakt? No. Tak takže... zase tam krásný akvapark.
0: Jo, tak to jo. No.
1: To je super, tam je to boží. Na Trojce, zpátky k hitparádě, je Joris Von společně s Xavierem Reedem a track, který se jmenuje Spirit Bird. Oduševnělý pták. Co ten tvůj je taky oduševnělý?
0: No to může být zase ten koní pásek klidně, že?
1: No to nebude jako...
0: Ne? Jak víš, že koní pásek není oduševnělý?
1: Nevím, no ale typuju.

0: Třetí nejhranější track uplynulého týdne je za námi. Joris Von, Xavier Root a Spirit Bird. Bylo to takové, skoro jak bych řekl, indiánské, nebo vyvolávání nějaké...
1: Já bych řekl, že to bylo spirituální.
0: No, vyvolání nějakého ducha. Jo. No, logicky. Spirit, duch.
1: Tak oni indiáni jako nedělali nic jiného, než nějaké ty rituály, že?
0: Máš naprosto pravdu a jak Spirit... Mike Spirit, Michal Dušička, že jo?
1: No ten ale teď nějak jakoby zmizel ze scény.
0: Naopak, on se zase vrací, něco teď tvořil, tak, něco jsem viděl.
1: Ho, jsem ho teď, myslím, že měl nějakou jako i pauzu, tak jestli se teď vrací, tak OK. No.
0: Myslím si, že se vrací, že něco produkoval a asi se to brzy možná i objeví. To víš, vždycky to jsou takové ty sinusovky. Uděláš album, potom s ním jedeš nějaké turné, koncerty, pak to točku vyšpí, tak zase skládáš a tak pořád dokola.
1: Spirit, no pořád se to točí kolem té duše, já samozřejmě mám zkušenosti jenom s těma cyklodušema. Mm-hmm. Které prakticky nepoužívám jenom jako záloze.
0: Bez dušovky, ne?
1: Já mám jasně bez dušovky. To já teď mám dva defekty a pořád mi to utíká, fix, a musím vozit pumpičku.
0: Jsem tam nalil takovou tu břečku,
1: mám,
0: ne?
1: Už jsem tam nalil další jako 100 ml, ale musí tam být nějaký trn, budu to muset rozebrat. A nechce se mi.
0: To prostě ten vrut, co tam máš našroubaný, to není, to neutáhneš tu pneumatiku.
1: Tak to já na to mám ty, jakoby, ale nechce se mi tak malá dírka jako i vrtat tím jako vrtákem, no.
0: Jo, ty nerad zvětšuješ dírky, já tomu rozumím. Na dvojce Majestic featuring Spandau Ballet a Gold. Budeme mít tady závan zlata, i když to je stříbro vlastně.
1: Ano, stříbrná příčka, ale single je zlatý prostě.
0: Uvidíme, co bude příští týden. Třeba budou zlatí. Místo druhé.

0: Gold je teď před náma právě.
1: Gold je před náma, take it slow. Ale vem to jako pomaličku.
0: Tak to zpomalíme, jako já můžu ještě jako mluvit.
1: Můžeme to zpomalit a řekneme, že na jedničce je Robin Schulz, Watermat a track, který se jmenuje právě Take It Slow. My se loučíme, uslyšíme se zase za týden, pokud všechno půjde tak, jak má.
0: Nebo taky v repríze v neděli.
1: A za chviličku tedy Groove, DJ Horse a jeho host Mirek Dress. Dneska živě z gramofonu.
0: První! Tak ahoj.
1: Čau.

0: FM. Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brain Market CZ. Myslíme zdravě.
0: Brain Market.

Při pondělku v podvečer ladíte ty správné frekvence Fresh Radio. Za mixážním pultem je můj host Mirek Tes a má sebou své vinily a jde na to. Non-stop house music, 2 hodiny. To bude stát za to, protože stáme staré pecky a tohle je jedna z nich. Užívejte, tady je Roman Chmiel a Groove.

co 14 dnů non-stop house music, málo mluvení, hodně muziky a s mými hosty pouze jsou vždycky za mixážním pultem a gramofony. Dnes je Mirek Drs, téměř 25 let za mixem a klasiky Shapeshifters, Lolatem, zpívaná verze a my jsme hráli kdysi, jak to vyšlo, White Label, instrumentálku. Stará dobrá klasika, Fresh Radio a Groove.

Posloucháš Fresh Radio a Groove, dnes vzpomínkový set Mirek Drs za gramofony a přinesl své vinily, které pamatují tu klubovou atmosféru z Studelní ulice a podobných záležitostí. Ten prach z toho parketu tam praská pěkně, ale stále živé věci.

Dnes houseové klasiky, za vysílačním pultem Mirek Des, vše z vinilu a živě, takže prostě ucho slyší, ruce rovnají. Tak groove.

Druhá hodinka dnešního groovu v plném proudu za mixážním pultem Mirek Drs. Jinak za 14 dnů zase přispěju trošku já s těmi vinily, které buď jsou na cestě nebo už dorazily. A za měsíc další host z gramofonu, jak jinak. A to bude DJ Luxus. I got soul.

0: Radio. Groove, live mix from Turntables.
1: You're tuned in to WFU.
0: Groove guest mix.
1: UNK. Always bumping the funk, 24/7, baby. Alright.
2: Posloucháš Groove jako obvykle z vinilu. Dnes mým hostem byl Mirek Des, ještě dá pár kousků možná. A vy se můžete těšit za 14 dnů opět na další vydání, samozřejmě živě, a budu míchat osobně své nové vinily a jsem tam možná i nějaký starší. Takže držte vinilu, poslouchejte Fresh Radio a uslyšíme se společně zase za 14 dnů. Jinak samozřejmě Fresh Radio stále online. Držte vinilu. Hezky zbytek večera. Tady byl Roman Chmiel a Mirek Drs.

brýle, bílej pásek, lesklý boty. Těněj sebou, bez těch nemáš šanci, nejsi to ty. Světa blik, blik, dáš na lepší trik a nastává tvůj okamžik. Každej frajer tady dneska zapláče, ten zaplý in the air.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
2: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách prosklený.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

dřív, než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večeř, na večeř, na večeř, na večeř, na večeř, na večeř. Jídal už, jídal už, jídal, jídal už, jídal už. Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, snad na váš bis. Srdce jak kvář na stavu na ráne. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, snad na váš bis. Srdce jak kvář na stavu na ráne. Ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Dab FM, anebo apka. Fresh je všude. Je všude.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Cítím začiatok a cítím koniec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Z léta celý rok. Já blázon mluvil jsem.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh. All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.